0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl voňavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří, anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť, to ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů. Tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru. Většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm. Většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
1: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
2: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
1: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
2: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
1: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
0: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty

0: rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
1: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
0: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
2: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Syslem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinů, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl. Já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kroki, kde jsem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu,

tvrdé postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře výdelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože

0: na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
2: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
2: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
2: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
2: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
2: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
2: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
2: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
2: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte rád hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé můžou přes víkend darovat školní pomůcky pro děti z chudých rodin. V Lošanech na Kolínsku si návštěvníci připomenou české odbojáře. Bude polojasno až oblačno s teplotami 22 až 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
2: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 tisíc dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
0: Do sbírky školákům od srdce je možné přispět taky online. Památník tří odbojů pořádá v Lošanech na Kolínsku třetí ročník Mašínova dne. Součástí programu budou hudební vystoupení, promítání filmu o vězení na Hradčanech a beseda se spoluautorem dokumentárního filmu Útěk do Berlína. Akce začíná v 14:30 odpoledne, říká předseda spolku památníků tří odbojů Jiří Klepsa.
3: Zahájí tuto slavnost paní Veronika Cihlářová svou přednáškou zaměřenou na ženy ve třech odbojích. Poté promítání filmu s názvem Domeček. Následovat bude vzpomínka na Milana Paumera a Radka Mašína.
0: Památník tří odbojů sídlí na statku v Lošanech, který patřil legionáři a odbojáři Josefu Mašínovi. Přednáška bude o jednom z jeho synů Ctiradovi, který se účastnil protikomunistického odboje. V Praze je znovu plně průjezdná Plzeňská ulice. Skončila její letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbory Liškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
4: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění. Sport.
0: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice jsou dnes na programu dvě finále s českou účastí. Martin Fuxa pojede po zlatu na kilometru finále pětistovky. Finále pojede také kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. V dopoledním programu čeká kajakáře Josefa Dostála semifinále pětistovky. A semifinále na 500 metrů pojedou na debelkánoji během dopoledního programu také bratři Martin a Petr Fuxovi. Počasí. Sobota bude polojasná až oblačná, večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat. Naměříme 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na dálnici D1 na 27. kilometru ve směru na Brno. Máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Je to tam uzavřené, složky integrovaného záchranného systému jedou na místo. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují poškozenou vozovku v pravém pruhu. Do rána se bude projíždět jen levým pruhem vedeným v protisměru. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dobrém ránu Střední Čechy nahlédneme do kalendáře, vydáme se k Volyni v Pošumaví. Tam hledá Růže Radim Paulič do vznikajícího fotoatlasu rostlin České republiky. A nebudou chybět ani děti. Věděli jste, že kouření cigaret neškodí lidem, ale lesům? Ojedinělá, ale překvapivá odpověď na otázku, jestli kouření škodí zdraví. Další odpovědi z dětí z Prahy uslyšíte. A z českých písniček si zahrajeme Leška Semelku, Mandraža nebo Olympiky. A jako první to bude Jitka Zelenková. A když se narodíme, tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 5. hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Máme 29. srpen a pohled do kalendáře nabídne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
3: Vydržaj pijaně.
2: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.

0: Téměř 3:45 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pravonín 13, Králův dvůr 14,5, Břešťany 15. Tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Sobota bude polojasná až oblačná, večer od jihozápadu bude přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 22 až 25 stupňů. Poukar bude mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Bude večer slábnout a rozptylové podmínky, tak ty budou dobré až velmi dobré.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy. Kouření je jedním z nejčastějších zlozvyků, který má přímý dopad na zdraví. Cigarety obsahují tabak, který při spalování uvolňuje tisíce chemických látek, z nichž mnohé jsou toxické a rakovinotvorné. Nejznámější z nich je nikotin, který způsobuje silnou závislost. Kouření poškozuje plíce, srdce i cévy, je spojené s vyšším rizikem rakoviny a dalších vážných nemocí. A co si o kouření myslí děti z Prahy?
1: Skoro čtvrtina občanů České republiky kouří. Kouření škodí zdraví, je to pravda?
2: Ne, protože to škodí lesu. Třeba když máš v břiše miminko, tak by tam mohlo zemřít.
3: Můj děda kouří, že může zabít i ptáky.
4: To když člověk kouří, škodí to i těm dětem a pak ještě to třeba škodí, že můžu to umřít.
5: A mohlo by ti to třeba něco udělat špatného s tělem. Zničit třeba plíc.
6: Zacpává ti to plíce a pak můžeš přestat dýchat a umřít.
7: Může se ti pak něco stát ze žaludkem.
8: Já určitě nikdy nechci kouřit, protože rodiče mě říkají, že nemám kouřit a že jinak s nima nebudu bydlet.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Půl šesté. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. V Černošicích bude dnes odpoledne charitativní festival Nejste v tom sami. Setkají se na něm dobrovolníci z menších spolků, které dlouhodobě pomáhají Ukrajině. Zúčastní se také Ukrajinci nebo lidé, kteří podporují práci dobrovolníků finančně nebo materiálně. Více se dozvíte ve zprávách v 6 hodin. V Praze končí prázdninový provoz MHD. Metro a tramvaje zase jezdí v kratších intervalech. Od pondělka vyjedou častěji také tramvaje. Školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý a v hlavním městě se sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se doteď mohly lišit. Golfistka Sára Kousková se po dvou kolech turnaje Ladies European Tour v Irsku dělí o druhé místo s celkovým skóre 10 ran pod par. Na vedoucí jihoafričanku Alexandrovou ztrácí 5 úderů. Kousková se na druhou pozici posunula ze 6. příčky. A počasí dnes bude polojasno až oblačno, večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na 27. kilometru ve směru na Brno u obce Kaliště pozor na nehodu dvou osobních aut. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na dálnici D11 mezi 35. a 25. kilometrem ve směru na Prahu je provoz převeden do protisměru. Vozovka je tam kvůli pracím na silnici zúžená na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl šesté s vámi bude dál dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Pošumaví.
1: Ano, je to přesně tak. Na růžích sice Radim Paulič ustláno nemá, ale bez růží si už život neumí ani představit. A za růžem je ochotný vyrazit kamkoliv, je totiž amatérský botanik. Více vám prozradíme už ve zprávách nebo ve vysílání za chvilku.
2: A teď už Lešek Semelka a jednou větou, tak dobré ráno.

0: společnosti Dobrého rána střední Čechy. Poslední fotografickou sezónu mají téměř za sebou botanici, kteří vytváří unikátní fotoatlas rostlin České republiky. Letos se ještě pokusí vyfotografovat poslední chybějící druhy a začnou připravovat publikaci s více než 9 000 fotografiemi do tisku. Taková kniha ještě v Česku nevyšla a spolek fotografující botanici ji chce vydat za 2 roky. Tento týden proto vyrazili hledat vzácné druhy růží na Vápencové skále nedaleko Volině na Strakonicku.
1: Ale můžeme se podívat na ty další keře, co jsou tam dolů, v tom druhém velkém
2: lově. Tak já nejdřív vyfotím tohle a pak budeme se koukat, jestli na další nelepší, tak jo.
3: Naprosto vysušenou loukou, asi tak jako na konci září to tady vypadá, jsme se stoupili do lomu
4: na Opkách.
3: Radim Paulič, botanik, který se zabývá růžemi.
4: Od svých 18 let.
2: To je právě dobrý s těma botanikama, že vlastně nejsou jenom botanici profesionálové, ale jsou i botanici amatéři. A někteří ty amatéři můžou být lepší než jiní profesionálové. Jak ho to baví a jak se do toho zapálí a jak dlouho a dobře to dělá.
3: Ale nalepší se tu jednu růži, ten plot zarazila do stojanu a teďka to z 20 cm fotografuje.
2: Vidíme až na monitoru.
3: Bude v knize, bude ve fotoatlasu.
2: No to nezáleží jenom na mě, my máme celkem složitý recenzní řízení. Vlastně každou koláž vidí několik botaniků a navzájem vlastně diskutují, jestli to je typický, není. Takže možná jsme si to tím trochu zkomplikovali, ale zase chceme mít tu knihu co nejkvalitnější, tak tou diskuzí procházíme.
3: Botanec se připraví nářadíčko, stativy a začnou fotografovat jednu z mnoha růží tady na tom Vápenci, což je...
4: To je růže malokvěta. Je to doslova vzácný taxon v České republice.
3: Z 15 druhů růží na území České republiky tady roste 10.
4: Je to tak. V té radosti a určovat ty růže, to je potom radost.
3: Radim Paulič rozetřel listy
4: slabě, a přijde. Slabě voné zelené jablíčko.
3: A tohle vám tedy, Aleno, chybí do fotoatlasu?
2: Nám chybí zralé šípky, červené, protože každá růže bude mít i zelený, i červený šípek.
3: Letošní suché, horké léto fotografování do atlasu moc nepřálo, ale stejně je to poslední sezóna. Víc už si botanici dovolit nemůžou. Z Volyňska Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Dvě minuty po 6:45. S vámi dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 14,5, Vestec 15,5 a Jince 14. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota bude polojasná až oblačná, večer od jeho západu bude přibývat oblačnosti a teploty dneska naměříme mezi 22 až 25 stupni, k tomu povane mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a bude večer slábnout. Rozptylové podmínky, tak ty budou dobré až velmi dobré.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Krištofa Šňury, 8 minut před 6 hodinou, posloucháte Dobré ráno střední Čechy, teď už tipy, kam dneska vyrazit, a Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Prodaná nevěsta zazní pod širým nebem na zámku Liteň. Slavnostní představení v podání orchestru a sboru Národního divadla a předních českých operních pěvců začne ve 20 hodin. Vystoupí například Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka nebo Daniel Matoušek. Dirigovat bude Robert Jindra. 90-minutové provedení nejznámějších částí Smetanovy opery doplní videomapping, který rozzáří historický zámecký dvůr. Přijďte si užít výjimečný operní večer pod hvězdami v rámci 15. ročníku festivalu Jarmily Novotné. Svět četníků z první republiky poznáte v Lobkovicích u Neratovic. Četnická stanice tam od 10 do 17 hodin nabízí autentické exkurze i doprovodný program. Čekají vás bojové ukázky, historické scénky nebo divadlo v dobové atmosféře. Noční prohlídka hradu Krakovec, kde se natáčel slavný hudební film Ať žijí duchové, vás zve na speciální večerní program pro malé i velké návštěvníky. Ve 20 hodin tu začne prohlídka s Leontýngou. Po setmění v tajemnější atmosféře se vydáte na hrad, abyste poznali jeho historii a příběhy. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

Víte, že velhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sípky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Nástup na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit školy. Studenti už to dělat nemusí. V Černošicích u Prahy se na festivalu setkají dobrovolníci, kteří pomáhají Ukrajině. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně oznamovat, že nastoupili na střední nebo vysokou školu. Nově tuto informaci pojišťovnám předají školy. Změna platí od začátku letošního roku. Předtím museli nástup do školy oznamovat pojišťovně jak školy, tak studenti. V praxi se proto stávalo, že začátek studia nenahlásil nikdo. Předseda Asociace středních průmyslových škol Tomáš Hlaváč ale se změnou nesouhlasí. Odpovědnost za hlášení pojišťovně podle něj naopak mají mít studenti.
2: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe. To znamená plnit si ty povinnosti, které jsou s tím spojeny. Přihlásit se do školy, přihlásit se na zdravotní pojišťovnu, zajistit si průkazku na obědy, zajistit si průkazku na autobus. Prostě takové ty věci, které postupně k tomuhle věku patří.
1: V Černošicích u Prahy odpoledne začne charitativní festival Nejste v tom sami. Setkají se na něm dobrovolníci z menších spolků, které pomáhají Ukrajině. Třeba iniciativa Drug Army, ten každý rok měsíc posílá přes 1,5 tuny výrobků z 3D tiskáren pro vojáky, záchranáře i civilisty. Podle jednoho z pořadatelů Luboše V. z organizace Česká stopa má festival ukázat, že Ukrajině nepomáhají jen velké organizace, ale taky stovky dobrovolníků.
3: Budeme tam mít vystoupení vojenských kadetů z Lvivské vojenské akademie a bude to takový jakoby hezký setkání, aby se lidi dostali k těm iniciativám, který chtějí vidět na život, co dělají, aby se potkali Češi s Ukrajincama, aby viděli, že prostě mezi s nima není žádný rozkol a že se tam dá nějakým způsobem společně fungovat.
1: Nové náměstí vzniklo v pražských Běchovicích. Je na něm ekumenická kaple, kterou chce městská část používat pro duchovní i kulturní účely. Součástí náměstí je i fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a další herní prvky pro děti. Podle starosty Prahy Běchovic Ondřeje Martana z ODS stála proměna prostoru 120 milionů korun.
4: Vzniklo to místo revitalizací původní skládky. Tady byl takový jako zelený nevyužitý pavouk. Nějakou debatou s veřejností jsme dospěli k závěru, že ten prostor je uprostřed obce. Vlastně se nabízí úplně možnost z něho udělat náměstí. Sport.
1: Hokejisté pražské Sparty vyhráli na turnaji Energie Steiermark Trophy nad domácím Štýrským Hradcem 5-1. Z 5 přípravných zápasů před novým ročníkem extraligy tak vyhráli 4. Liberec nad Sachsenlotto Cupu porazil pořádající Drážďany 5-2. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat. Naměříme 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolona za Mirošovicemi. Na 27. kilometru je neprůjezdný levý pruh po nehodě dvou aut. Dálnice byla uzavřená, vytvořila se kolona. Jsou v ní hlavně kamiony od 26. kilometru. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
0: Dobré ráno Střední Čechy.
5: A v Dobrém ráno Střední Čechy uslyšíte, kde se koná den s integrovaným záchranným systémem. Taky, jak už jste slyšeli ve zprávách, že šachovnice, kolotoč nebo běžecká dráha přímo na náměstí, tak vypadá nové centrum Pražských Běchovic a my přidáme ještě podrobnosti a taky se dozvíte, kde si můžete zkusit o víkendu třeba vypravit vlak. A z českých písniček to budou Marie Rotrová, Nedvědi nebo Petra Černocká a jako první Petr Muk a Ona se brání, tak pěkné ráno.
0: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

11 minut po šesté, s vámi dobré ráno střední Čechy. Pokud máte doma malého železničního nadšence nebo vás samotné zajímá, co všechno se děje na železnici v zákulisí, můžete se o víkendu vydat do Lužné u Rakovníka. V tamním železničním muzeu se koná víkend se zabezpečovací a sdělovací technikou a tentokrát se nebudete jen dívat. Návštěvníci si mohou přímo vyzkoušet práci výpravčího na simulovaných stanovištích, podívat se, jak funguje železniční přejezd nebo světelná návěstidla a dokonce si přes dobové telefony zavolat do vedlejší stanice a domluvit jízdu vlaku. Program samozřejmě myslí i na děti. Otevřený bude dětský vagon Vláček Hráček, chystá se svezení na úzkorozchodné dráze s parní lokomotivou a také na komentované modelové kolejiště. A chybět nebude ani občerstvení v tematickém restauračním vagonu. Akce probíhá tedy dnes a zítra 29. a 30. srpna pro upřesnění v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Tak dobré ráno.

0: Verte na 7, s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Osnice 14,5, Říčany 14,5 a do třetice Žebrák 14. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešní den by měl být polojasný až oblačný, večer od jeho západu bude přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Fukar bude mírný západní až jeho západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a bude večer slábnout. A rozptylové podmínky závěrem, tak ty budou dobré až velmi dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Marek Ždánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná?
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: co se má.
1: 12 minut před 6:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už se chystá trocha legrace. Připraven je Petr Rychlý. Pěkné ráno.
2: Kon za $1 koupí vagón vyřazených ruských nefunkčních plynových masek. A zavolá do Ameriky, že by je rád prodal. A oni říkají, ano, když budou funkční, bereme tento vagón za $1 000 000. Tak tam samozřejmě přijede, objeví se generálmajor a říká, víte, pane Kon, my zase nejsme takový blbci, takže vy si tuto plynovou masku nasaďte, běžte do toho domečku, my vám tam pustíme bojový plyn a pokud to vydržíte hodinu, beru tento vagón za $1 000 000. No tak teď je v Konovi, že jo, malinká dušička, nasadí tu masku, přijde do toho baráčku, teď zadržuje dech, že jo, vydrží to jenom tak půl minuty, začne dýchat, najednou žije, přežil to, vyjde ven, samozřejmě všichni vojáci zatleskají, dostane $1 000 000, odjede domů, potká Roubíčka, říká, Roubíček, představte si, já jsem udělal kšeft největší za svůj život, já jsem prodal amíkům ruský vyřazený plynový masky za $1 000 000, představte si, já jsem musel tu masku vzít, jít do takového baráčku, tam mi pustili ten bojový plyn, ale on mě vůbec nevomráčil. A Roubíček povídá, Kon, a kdo si myslej, že jim ten plyn prodal? Dva takový maníci mají kolo, na kole mají pytel písku a tváří se tak jako nenápadně, takhle to tlače, že jo. Nenuj potká policie, říká, co pak to máme v tom pytli? Nic, jako pytel písku, jo, tak ukažte, jak to pro kontrolu, říká, v pořádku, pokračujte v cestě. Když ten policaj zmizí, tak ten, co tlačí to kolo, říká, vidíš, Jardo, takhle se kradou kola. Pán stojí na zastávce, přijede linkový autobus z Karlovy Vary Praha a pán nastoupí a říká, prosím vás, můžu tady sedět vedle vás? Mě by to hrozně zajímalo, jaký ten výhled tady z autobusu. No jistě, mi to jedno. Tak se posadí, teď takhle koukne na tu palubní desku, říká, je takhle, dnes řídí Václav Klaus, no jo, to je známý jméno, že jo? Václav Klaus, to je známý. Jo jistě, já tuhle štrku už jezdím 30 let.

že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky. Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moct volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, v níž se konají senátní volby. Volit do Senátu přímo v zahraničí možné není. Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku uzavírá návštěvnickou sezónu. Dnes pořádá tradiční tankový den, na kterém představí techniku z období studené války, včetně desítek tanků, obrněných transportérů a letadel. Chybět nebudou ani bojové ukázky, které začnou před 11. hodinou dopoledne. Vyhledávání bankovek, tabáku nebo kratomu. To dnes lidé můžou vidět na dni s celní kynologií v obchodním centru na Černém mostě v Praze. Celníci tam návštěvníky seznámí s každodenní prací psovodů a služebních psů. Zájemci si můžou vyzkoušet také fyzické testy. Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohl už do konce letošního roku. Armáda o tom informuje na svém webu. Platforma propojí informace ze státních registrů, ale i ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat i v případě výpadku části infrastruktury. A počasí. Bude polojasno až oblačno, večer od jihozápadu bude přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí k 25 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za Mirošovicemi. Na 27. kilometru v levém pruhu stojí vozidla po nehodě, čekají tam na odtah. Náhle se tam brzdí na nepřehledném místě. A na silnici 7 u obce Slaný pozor na porouchané vozidlo, které je odstaveno na zpevněné krajnici. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my pokračujeme dál v Dobrém ráno Střední Čechy a vydáme se do Běchovic.
1: Ano, je to tak, šachovnice, kolotoč nebo běžecká dráha přímo na náměstí, tak vypadá nové centrum pražských Běchovic. A jeho součástí je taky ekumenická kaple. Za chvíli se tam společně vydáme.
2: A teď už Eláni a Člověčina, pěkné ráno.

0: Vám je dobré ráno, střední Čechy, 4 minuty před 6:45. Pražské Běchovice mají nové náměstí, nachází se přímo v centru městské části, vzniklo přeměnou původní skládky. Stálo 120 milionů korun a součástí nového náměstí je taky kaple s vyhlídkou. Dětem je pak k dispozici skluzavka, kolotoč nebo kamenná šachovnice.
1: Pamatuju si, že tady byla všude vlastně jenom tráva, že tady jako nic moc nebylo.
2: Paní Adéla si zrovna dává kávu na novém běchovickém náměstí. Místo trávy je na něm světlá dlažba, kaple a různé herní prvky pro děti.
1: Vidím často, že využívají třeba i tamhle to natočení. Tady hlavně se dají hrát i šachy.
2: Ještě před několika lety tady byla skládka. Do výběru konkrétního projektu na její proměnu se zapojila třeba paní Jana.
3: Měli jsme tady veřejné hlasování i vlastně s přednáškama. Hlasovala jsem pro tenhle ten projekt. Já jsem se tady narodila v těch Běchovicích a tohle tady bylo úplně jinačí.
2: Zrovna si přišla hrát se svojí vnučkou, která se hned rozběhla k malému kolotoči.
3: Ta řeka, že jo, ta je úplně nádherná. Vidíte, tohle točivý, i ta skluzavka výborná. Nakonec ten běh Běchovic je taky krásný.
2: Ukazuje na asi 25 metrů dlouhou běžeckou dráhu z umělého povrchu. Jdeme se k ní podívat se zdejším starostou Ondřejem Martinem z ODS.
4: My jsme se snažili na té vzdálenosti udělat pravdivý relief běchovického závodu. Na tom překonáváte celou řadu kopců, tak aby si to každý vlastně mohl říct, že si to zaběhnul, tak jsme udělali uprostřed náměstí takovouhle dráhu.
2: Dominantou celého náměstí je nová ekumenická kaple, která právě zvoní. Kromě náboženských obřadů jí městská část plánuje využívat také pro kulturní akce.
4: Jsme rádi, že vzniklo to místo tak, jak vzniklo. Teďka už je to vlastně prostor, který si získává vlastně nějaký svoje příznivce, respektive jako návštěvníky.
2: Celková obnova náměstí stála přibližně 120 milionů korun. Z Prahy Běchovic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čech.

0: Minuta po 6:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Líbeznice 15, Třebonín 15 a Milín 12,5, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Dnešek by měl být polojasný až oblačný, večer od jeho západu bude přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout a rozptylové podmínky, ty budou dobré až velmi dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Jestli vaše děti fascinují hasiči, sanitky nebo policejní auta, dnes si můžete udělat výlet do Mnichovic u Prahy. Od 10 hodin se tam koná den s integrovaným záchranným systémem. Na jednom místě se představí hasiči, policisté i záchranáři a k vidění bude velké množství jejich techniky od moderních vozidel až po historické kousky a nejrůznější speciály. No a nezůstane jen u vystavených aut, připravené jsou také dynamické ukázky, při kterých návštěvníci uvidí práci záchranných složek přímo v akci. Pro děti budou navíc nachystané soutěže. No a den s integrovaným záchranným systémem začíná dnes v 10 hodin na bývalém rybníku v ulici Sportovní v Mnichovicích a program potrvá do 4 odpoledne. A ještě jedna dobrá zpráva na závěr, vstup je zdarma. Tak dobré ráno.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Lidi o víkendu můžou darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. Na Kaňku v Kutné Hoře je nový úsek naučné stezky. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Ve vybraných prodejnách můžou lidé o tomto víkendu přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak Diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. A pomoct je možné i online, říká manažerka sbírky Magda Frišová.
2: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přehodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
1: Sbírka Školákům od srdce potrvá celý víkend. Online ale bude možné přispět zřejmě až do půlky září. Dělníci v Kutné Hoře vybudovali novou část naučné stezky na Kaňku. V místě jsou informační tabule, herní prvky a odpočinková místa. Práce stály 3 miliony korun. Celou částku zaplatila radnice podle své mluvčí Jany Adamové z dotací.
3: Jedná se o třetí etapu, která se nachází ve východní části Kaňku. Naučná stezka měří 1205 metrů, jsou tu 4 odpočinkové lavičky a 4 herní prvky.
1: Dělníci opravují chodníky na dvou místech Prahy 12. V Komořanech obnovují oblast kolem autobusové zastávky na Šabatce. Rekonstruují také téměř 200 metrů chodníků v Podchýšské ulici v Cholupicích. Hotovo má být do konce září. Městská část na opravy zaplatí přes 2,5 milionu korun, říká místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová z Hnutí ANO.
4: V tuto chvíli probíhají stavební práce. V obou těchto případech dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti chodců, což je samozřejmě pro nás priorita. Sport.
1: Tenista Dalibor Svrčina se na US Open poprvé představí v hlavním pavouku. V kvalifikaci zvládl rozhodující zápas proti Američanovi McDonaldovi. Úspěch slaví i Lucie Havlíčková, která si na US Open poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Už ve čtvrtek se kvalifikovala Gabriela Knudsonová. Počasí. Sobota bude polojasná až oblačná. Večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 mezi 25. a 22. kilometrem ve směru na Prahu u obce Hrusice probíhají práce na silnici a provoz je tam převeden do protisměru. Vozovka je tam upravena na 2 zúžené jízdní pruhy. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy je překážka v provozu před Slaným. U sjezdu 16 na Řevničov a Velvary stojí porouchané osobní auto v jízdním pruhu. Auta tam vybočují. A na dálnici D11 mezi 46. a 45. kilometrem ve směru na Prahu u obce Sány leží na vozovce pneumatika, tak pozor. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A po zprávách pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
0: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v Dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že Oscarová píseň Falling Slowly dojala včera večer stovky lidí na festivalu Soundtrack v Poděbradech. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize a nebudou chybět ani děti. Karavan je takový malý dům na kolech a co v něm nesmí chybět? Na to jsme se zeptali dětí z Prahy, jejich odpovědi uslyšíte a už několik let znovu jezdí Prahou trolejbusy. A nejsou žádnou moderní novinkou. Vůbec poprvé svezli Pražany před 90 lety a vše si připomeneme za pár minut. A z českých písniček to budou Iveta Bartošová, Michal David nebo Václav Neckář a jako první Hana Zagorová a na věky zůstane pouze čas. Tak dobré ráno.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 12 minut po 7.
1: Region Express.
0: Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. O historii trolejbusů v hlavním městě si řekneme víc s redaktorkou Laurou Hájkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Trolejbusy vozily cestující v Praze od roku 1936. Slavnostní zahájení provozu bylo 28. srpna, říká Jan Barchánek, dopravní ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy.
3: Následující den, 29. srpna 1936, se ta linka rozjela v běžném provozu pro cestující od vozovny Střešovice přes obratiště Bořislavka, stávající až ke svatému Matěji.
2: Trolejbusy Prahou jezdily do roku 1972. Poté měly v metropole víc než 50 let dlouhou pauzu.
0: Prahou ale trolejbusy už zase jezdí od kdy?
2: Je to tak, do pražských ulic se trolejbusy vrátily 1. února roku 2024. Linka 58 tehdy začala vozit lidi z Palmovky směrem k Čakovicím. Nejednalo se ale o běžné vozy, ale parciální. To znamená, že můžou část cesty ujet na baterie. Nepotřebují tedy trolej v celé délce trasy. Hned v březnu v roce 2024 přibyla ještě linka 59 z nádraží Veleslavín na letiště Václava Havla. Tam jezdí velkokapacitní tříčlánkové vozy, vyjede se do nich 180 cestujících. Ve zkušebním provozu jsou teď zároveň tři další trolejbusové linky. Na levém břehu Vltavy jezdí od letošního dubna linka 52 mezi Naknížecí a Jinonicemi. Od 26. června Prahu jezdí taky linky 51 a 53.
0: Chystá dopravní podnik nějakou oslavu 90 let od první jízdy trolejbusu v hlavním městě?
2: Ano, ale až příští víkend. V sobotu 5. září bude den otevřených dveří garáže Řepy a zároveň budou Prahou v sobotu i v neděli jezdit historické trolejbusy jak dopravního podniku hlavního města Prahy, tak vypůjčené vozy z dopravního podniku České Budějovice.
0: O historii a současnosti trolejbusů v Praze jsme mluvili s redaktorkou Laurou Hájkovou. Díky a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Tři minuty po čtvrté na osm a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Barochov 14,5, Chotětov 12,5 a Bratronice 13,5. Tolik máme právě teď na teploměrech. Sobota bude polojasná až oblačná, večer od jeho západu bude přibývat oblačnosti a teploty dneska naměříme mezi 22 až 25 stupni. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a na podrobnější víkendovou předpověď si počkejte kolem 7:45, uslyšíte meteorologa České televize.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyků. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
3: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
2: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Michal David a Perpetuum Mobile, společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy. Máme 8 minut před 7:30. Karavan je obytné vozidlo určené k cestování i přespávání. Základní vybavení obvykle zahrnuje lůžka, malou kuchyňku s vařičem, úložné prostory, nádrž na vodu a často také toaletu. Moderní karavany mohou mít topení, lednici anebo sprchu. Vše přizpůsobeno tomu, aby bylo možné pohodlně cestovat a zároveň bydlet. A co by tam nemělo chybět podle dětí z Prahy?
1: Postel na kolečkách, to je karavan. Co v takovém karavanu musí být? Co tam zkrátka nesmí chybět?
2: Tak si tam může vzít deku i matraci, anebo spacák a lehnout si do toho kufu. No a tam musí být jídlo, postel. Jestli tam nebude televize, tak asi nějaká dobrá knížka.
3: Pak tam ještě musí být jídelní stolek.
4: Můžeme mít karavanu i mikrovlnku.
5: Záchod.
6: I ledničku.
7: My jsme viděli v televizi, že tam byl jeden kamarád a v tom kamarádu byla i telka
8: a ještě sprcha.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Historici a vyšetřovatelé budou téměř po 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informaci Českému rozhlasu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k odhalení možných okolností jeho dosud nevyjasněné smrti. Velvary na Kladensku zdražily senior taxi. Lidé nad 65 let nově platí za jízdu po městě 100 korun oproti původním 40. Město cenu zvýšilo kvůli drahým pohonným hmotám. Vyšší jsou i platby za cesty mimo město a za čekání. V Praze končí prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy zase jezdí v kratších intervalech. Od pondělka vyjedou častěji také tramvaje. Školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý a v hlavním městě se sjednotí jízdní řády spojů od soboty a neděle, které se doteď mohly lišit. Více uslyšíte ve zprávách v 8 hodin. Golfistka Sára Kousková se po dvou kolech turnaje Ladies European Tour v Irsku dělí o druhé místo s celkovým skóre 10 ran pod par. Na vedoucí Jihoafričanku Alexanderovou ztrácí 5 úderů. Kousková se na druhou pozici posunula ze 6. příčky. A počasí bude polojasno až oblačno. Večer od jihozápadu bude přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí k 25 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte omezení za Mirošovicemi. Na 27. kilometru je po nehodě ještě uzavřený levý pruh. Silničáři budou sbírat dopravní značení. Jsou za zatáčkou, tak je nepřehledněte. A pozor na dálnici D1 na 27. kilometru ve směru u Brna na Brno u obce Kaliště je nehoda a neprůjezdný je tam levý jízdní pruh. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl osmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Poděbrad.
1: Ano, je to tak. Zavedeme vás na festivalu Soundtrack. Zpěvačka Markéta Irglová tam převzala cenu a víc vám prozradíme v našem vysílání už za chvíli.
2: A teď už Iveta Bartošová a můžeš lhát. Pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Oba mají doma Oscara a oba se výrazně zapsali do historické filmové hudby. Řeč je o Zdeňku Svirákovi a Markétě Irglové, kteří včera na večer na festivalu Soundtrack v Poděbradech převzali cenu za mimořádný přínos filmové hudbě. Irglová dostala skleněnou složku jen chvíli před začátkem svého koncertu, který byl jejím prvním veřejným vystoupením před českým publikem od nedávna smrti jejího dlouholetého hudebního partnera a přítele Glena Hansarda.
1: Dámy a pánové, prosím, přivítejte se na pódium Markétu Irglovou!
2: Při přebírání ceny na pódiu v zámecké zahradě Markéta Irglová zavzpomínala na film Once, ve kterém si zahrála právě po boku Glena Hansarda a díky kterému přes zhruba 20 lety odstartovala svou hudební kariéru.
3: K němu bylo vždycky tak vřele a ono měl tak rád.
2: V průběhu koncertu pak na klavír zahrála i jejich Oscarem oceněnou píseň Fall.

0: Na koncert přijeli z Turnova i kamarádky Renata s Janou.
1: Jsem ji nikdy jako neposlouchala. Znala jsem samozřejmě jednu písničku, to je všechno. A jako krásně zpívá, čistý hlas, prostě ta atmosféra nebo i to chování její je úplně úžasný.
0: A jak se líbilo vám?
2: Já asi nemůžu mluvit, jako nezlobte se. Já opravdu nenacházím zloba, jako asi na mě vidíte, že...
0: Slzy vám ještě jdou z očí, takže vás to hodně dostalo.
2: Strašně, strašně.
1: Myslím si, že se jim to povedlo, jakoby sem dostat takovýhleho člověka prostě do té komerční stránky tady toho festivalu, takovýho něco jiného.
2: Obdivuju, strašně ji obdivuju, že dokázala v tenhle ten okamžik sem přijet a zahrát, rozdat se. Klobouk dolů před ní, pak že jo.
0: A koncert si nenechala ujít ani Anna s Tomášem z Prahy.
3: Líbilo se mě to strašně moc, bylo to hodně dojemný a jsem strašně ráda, že jsem dorazila a vlastně mě přišlo strašně hezký, jakým způsobem ten koncert byl pojatý, vzhledem k tomu, že vlastně Glenn Hansard nedávno zemřel. A bylo to vlastně úplně přesně ta podoba, kterou jsem potřebovala slyšet, takže bylo to krásný.
4: Jsem tam cítil takovou hodně sílu a hodně emocí vlastně v tom, co ten Glenn dokázal tu hudbu vyjádřit. A to mi přišlo takový nejlepší vyjádření nějakého respektu.
3: Nějak jsem tady cítila přítomnost sobou.
0: Scenárista a herec Zdeněk Svěrák pak cenu za mimořádný přínos filmové hudbě převzal před projekcí snímku Tmavomodrý svět, ke kterému napsal scénář. Promítání doprovodila živá hudba symfonického orchestru. Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a nabídne koncerty, promítání večerníčku pro děti nebo třeba diskuze se známými hudebními skladateli. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 12 minut nás dělí od 8 hodiny.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím meteorologa České televize Michala Žáka, přeji dobré ráno.
2: Krásné ráno přeji i já.
0: Jaké máme aktuální počasí v našem regionu?
2: Tak po nočním přechodu studené fronty se oblačnost protrhla, takže dnešní ráno je slunečné, převažuje tedy skoro jasno nebo maximálně polojasno. No a teploty, ty se teď pohybují nejčastěji mezi 14 a 18 stupni.
0: A čeká nás letní den?
2: Na některých místech ano, ale ne všude, protože ty teploty budou přeci nižší než včera, celkem citelně, ale řekl bych, že i tak to bude příjemné. Maxima vystoupí na 22 až 25 stupňů, no a bude polojasno až oblačno, teď zpočátku ještě i skoro jasno. Večer od jeho západu bude oblaku přibývat, pršet ale nebude a vítr ten bude foukat mírný od západu až jeho západu.
0: A jak bude vypadat neděle?
2: Tak v noci na zítřek bude většinou oblačno s ojedinělou přehánkou a teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. V údolích může být o něco málo chladněji. No a zítra přes den už bude převážně polojasno, takže docela slunečno. Oblaků začne přibývat zase od západu až během večera. Pršet by nemělo a teploty budou vyšší než dnes a většinou tedy letní mezi 24 a 27 stupni Celsia.
0: To byl meteorolog České televize Michal Žák. Já vám děkuji, přeji pěkný den a budu se těšit na slyšenou odpoledne.
2: Já také, hezkou sobotu.
1: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Kdy hledáme signál?
1: 7 minut před 8 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už čas pro Petra Jungmana. Přeji krásné sobotní ráno.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
4: Vydržaj pijaně.
3: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjeli do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta pro zapsání do zvláštního seznamu voličů. Vojenské technické muzeum v Lešanech pořádá tankový den. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí možné není. Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku uzavírá návštěvnickou sezonu. Dnes pořádá tradiční tankový den, na kterém představí techniku z období studené války, včetně desítek tanků, obrněných transportérů a letadel. Chybět nebudou ani bojové ukázky, které začnou před 11. hodinou dopoledne. V Praze skončil prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k nim přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy. Sport.
0: Veslaři Jakub Podrazil a Dalibor Neděla skončili na mistrovství světa v Nizozemsku na dvojskifu šestí. Pavlína Flamíková a Anna Šantručková obsadili na dvojce bez kormidelnice pátou pozici. Pavlína Flamíková popsala finálový souboj na kanále Bosbán.
4: Nejlepší můj výsledek je vlastně 7. místo, ještě s Radkou Novotníkovou. Loni jsme byli s Aničkou 8., to nás tehdy Čelanky porazili, teď jsme jim to vrátili, byli za náma. Trošku mě mrzí, že jsme nezvládli jako dojet ty Italky, ale ty nám na začátku hodně ujeli, zvolili jinou taktiku, byli prostě lepší, ale my jsme spokojené. Počasí.
0: Sobota bude polojasná až oblačná. Večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat. Naměříme 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna pokračuje uklízení po nehodě za Mirošovicemi. Na 27. kilometru je ještě uzavřený levý pruh. Kolona se netvoří, je to ale hned za zatáčkou, brzdí se náhle. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A vstupujeme do další hodiny dobrého rána Střední Čechy a je tady Petra Procházková.
5: Pěkné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že kulinářský pořad Českého rozhlasu Pochoutkový rok dneska oslaví své 10. narozeniny. Dnešní díl, co v učebnicích nebylo, bude patřit masožravkám a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček to budou Valdemar Matuška, Ilona Čáková nebo skupina Olympik. A jako první Leona Machálková s Petrem Kolářem a Den, kdy se vrátí láska k nám. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.

0: 11 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. V dnešním vydání, co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem si povíme o tom, proč jsou některé rostliny masožravé.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: minutu po čtvrt na devět. S vámi ještě dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Květnice 16,5, Sulice 14,5, Břešťany 17, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Sobota by měla být polojasná až oblačná, večer od jihozápadu bude přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 22 až 25 stupni. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr 2,6 metrů za sekundu, bude večer slábnout a rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ní vzpomíná?
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: a tanec v čase v dobrém ránu střední Čechy. Už je připraven sobotní humor a Miroslav Donutil, tak krásné ráno a příjemný poslech.
1: Když jsem u Miroslava Macháčka, musím říct, že jemu už tenkrát nebylo dvakrát do skoku a přesto to bylo nádherné zkoušení, protože překypoval energií. My jsme proti sobě stáli na jevišti, on hrál profesora Serebriakova, jeho protihráče, a pamatuju si, že jednou jsme vedli takový dialog, při kterém jsme se i pohádali. Já jsem říkal jako Váňa, mě tady nebudete potřebovat, mohu odejít. A on jako profesor Serebriakov se postavil proti mně a řekl, naopak, ty jsi tu nejpotřebnější. Já říkám, nechápu, čím vám tady mohu posloužit. A on to zastavil a řekl, pane kolego, vy jste si špatně vyložil text. Vy mě tady vykáte a přitom se tváříte, jako kdybyste mě tykal. Já říkám, pane Macháčku, nezlobte se, ale já vám tykám celou hru, já nevím, proč zrovna teď bych vám měl vykat, já to říkám všem, tak je to v textu, nechápu, čím vám všem tady mohu posloužit. Ne, tam není všem. Já říkám, to ne, ale je to tam tak myšleno, je tam myšleno, nechápu, čím vám mohu posloužit, to říkám všem, co jsou na scéně. Ne, budete to říkat mě a budete mě vykat. Říkám, nebudu, to se na mě nezlobte, ale vykat vám nebudu. Dobře, v tom případě končím zkoušku. A on to nerežíroval, jo? A přesto říkal, končím zkoušku. Já jsem říkal, dobře, když skončíte zkoušku, tak já zavolám panu Suchařípovi, ať sem přijde a rozsoudí nás, protože on to překládal. Dobře, počkáme na Suchařípu, řekl pan Macháček. Tak přijel Leoš Suchařípa a rozsoudil nás svým neodolatelným způsobem. Řekl, Váňa odchází ze scény a říkám, nechápu, čím vám tady mohu posloužit. Myslíte pochopitelně? Všechny na scéně. Já jsem se nadmul pýchou a on dodal, ale profesor Zerebriakov si to vyloží, že mu jako vyká. Já jsem myslel, že nebudu, jo, ale Machajda, ten se proměnil v takového nespoutané batole, začal poskakovat, že kdo měl pravdu, kdo měl pravdu, kdo měl pravdu. Já jsem říkal, co on to dělá, ona mě mávnul, říkal, pojďte sem, já jsem k němu přišel, říká, podívejte se, tohle jsem už dlouho nezažil, se mnou tady buď to všichni bezvýhradně souhlasí, nebo mě zakazujou, takovouhle hádku už jsem dlouho nezažil, bylo to výborný, budeme v tom pokračovat, pokračujeme.

Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlede paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. V Černošicích bude dnes odpoledne charitativní festival Nejste v tom sami. Setkají se na něm dobrovolníci z menších spolků, které dlouhodobě pomáhají Ukrajině. Zúčastní se také Ukrajinci nebo lidé, kteří podporují práci dobrovolníků finančně nebo materiálně. Vyhledávání bankovek, tabáku nebo kratomu. To dnes lidé můžou vidět na dni s celní kynologií v obchodním centru na Černém mostě v Praze. Celníci tam návštěvníky seznámí s každodenní prací psovodů a služebních psů. Zájemci si můžou vyzkoušet také fyzické testy. Více uslyšíte ve zprávách v 9 hodin. Poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky s názvem Školákům od srdce. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. A počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Večer od jihozápadu bude oblačnosti postupně přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D4 na 27. až 28. kilometru u Dobříše u průmyslové zóny Sever je ve směru na Strakonice nehoda 3 osobních aut a neprůjezdný je tam levý jízdní pruh. Na dálnici D8 dejte pozor na 18. kilometru. Ve směru na Prahu máme hlášenou srážku nákladního auta se zvěří. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A po 8:30 pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se na Královéhradecko.
3: Ano, pochoutkový rok slaví 10 let a oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se odehraje v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí. A míří tam i naše reportérka, víc už za chvíli.
4: A teď už je Valdemar Matuška a já si vsadil na pár tónů. Pěkné to dnešní ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy. Kulinářský pořad Českého rozhlasu Pochoutkový rok dneska slaví své 10. narozeniny. Speciální program se bude odehrávat v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Kdo tam bude a na co všechno se můžete těšit, to zjišťovala naše kolegyně z Českého rozhlasu Hradec Králové Vlaďka Vildová. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Vlaďko, pojďme nejprve připomenout historii Pochoutkového roku.
1: Pochoutkový rok, populárně kulinářský pořad, odstartoval v roce 2016 na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Hlavními protagonisty a průvodci jsou herečka Naďa Konvalinková a reportér Patrik Rozehnal. Ty v kuchyni pravidelně doplnili šéf kuchař Ivan Vodochodský a své rady z etikety a z

0: hlavně setkání s hvězdami gastronomie, tam budou také ochutnávky výběrové kávy a prémiové zmrzliny i soutěže. A protože součástí toho programu v zámeckém areálu v Kostelci je i 9. ročník food festivalu, tak ten zahájí v 11 hodin dopoledne majitel zámku v Kostelci nad Orlicí František Kinský. No a na pódiu pochoutkového roku budou hosty moderátora Patrika Rozehnala, šéf kuchař Jan Punčochář, kuchař a herec Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Na místě bude k dostání i nová a zatím největší rozhlasová knižní kuchařka Sladké Česko. Návštěvníky ale čekají i další festivalové zážitky. K těm hudebním bude například patřit oblíbený zpěvák Martin Růža s klavíristou Karlem Koldinským, zpěváci Amélie Keltner a Jakub Mauer s pianistou Jiřím Kožnarem a s písněmi z pohádek. No a uslyšíme také No String Orchestra z Pardubic a Black Band z Ústí nad Orlicí. Zkrátka, každý si dnes v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí najde to své, ať už z gastronomie nebo ze zmíněného hudebního programu.
1: Na oslavu 10. narozenin rozhlasového pořadu Pochoutkový rok i na 9. ročník food festivalu v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí nás pozvala naše královohradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Díky, hezkou sobotu.
0: Také děkuji a v Kostelci nad Orlicí na viděnou.
1: A já ještě připomenu, že celá ta sláva odstartuje v 11 hodin dopoledne.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Dvě minuty po 8:45 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Zduchovice 17,5, Mníšek pod Brdy 18 a Kladno 20, tolik máte právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota by měla být dle meteorologů polojasná až oblačná, večer od jihozápadu bude přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty dneska naměříte mezi 22 až 25 stupni. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout a rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 7 minut nás dělí od 9. hodiny. Dobré ráno, střední Čech je u konce a po 9. se můžete těšit na pořad Mezi nebem a zemí. Po 10. to bude Hobby magazín a po 11. pořad Středočeská setkání. A Petra Procházková se bude těšit na slyšenou v písničkách Na přání a teď už tipy. Nechte se inspirovat s Denisou Hergeslovou. Krásné sobotní ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Prodaná nevěsta zazní pod širým nebem na zámku Liteň. Slavnostní představení v podání orchestru a sboru Národního divadla a předních českých operních pěvců začne ve 20 hodin. Vystoupí například Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka nebo Daniel Matoušek. Dirigovat bude Robert Jindra. 90-minutové provedení nejznámějších částí Smetanovy opery doplní videomapping, který rozzáří historický zámecký dvůr. Přijďte si užít výjimečný operní večer pod hvězdami v rámci 15. ročníku festivalu Jarmily Novotné. Svět četníků z první republiky poznáte v Lobkovicích u Neratovic. Četnická stanice tam od 10 do 17 hodin nabízí autentické exkurze i doprovodný program. Čekají vás bojové ukázky, historické scénky nebo divadlo v dobové atmosféře. Noční prohlídka hradu Krakovec, kde se natáčel slavný hudební film Ať žijí duchové, vás zve na speciální večerní program pro malé i velké návštěvníky. Ve 20 hodin tu začne prohlídka s Leontýngou. Po setmění v tajemnější atmosféře se vydáte na hrad, abyste poznali jeho historii a příběhy. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Policie odvolala pátrání po 38letém vězni, který v pátek odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. A čekáme polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké dopoledne. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají dělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
3: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jistí, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
2: Dřív měli tuto povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se tak stávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. Policie odvolala pátrání po 38letém vězni, který v pátek odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Na webu středočeské policie to uvedla mluvčí Barbora Šnevajsová. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. Hledaný muž se policistům sám přihlásil a dostavil se na policejní služebnu. Dvě kovové vrány na mostě přes plavební kanál ve Vraňanech na Mělnicku mají nově pozlacené nohy. Doteď je měly sochy připomínající název obce natřené pouze barvou ve zlatém odstínu. Na pozlacení se ve veřejné sbírce složili obyvatelé, říká nezávislý starosta Martin Chmelík.
4: Původně byly černé a měly zlatou barvou natřené pařáty. Nicméně někteří občani z naší obce si řekli, že barva nestačí a složili se na plátkové zlato a nechali jsme ty pařáty pozlatit plátkovým zlatem, takže obec platila pouze instalaci toho zlata.
2: Vyhledávání bankovek, tabáku nebo kratomu. To dnes lidé můžou vidět na dni s celní kynologií v obchodním centru na Černém mostě v Praze. Celníci tam návštěvníky seznámí s každodenní prací psovodů a služebních psů. Zájemci si můžou vyzkoušet také fyzické testy, říká mluvčí celní správy Richard Zeman.
5: Ti, kteří testy úspěšně zvládnou, navíc získají platné osvědčení o splnění fyzických předpokladů, které mohou následně využít v rámci přijímacího řízení do celní správy. Sport.
2: Fotbalovou Spartu definitivně opustil Veljko Birmančević. Po jarním hostování ve španělském Getafe přestoupil srbský křídelník do maďarského Ferencvároše. Z Letné odešel 2 roky po zisku ligového titulu a vítězství v domácím poháru.
1: Počasí.
2: Sobota bude polojasná až oblačná. Večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat a naměříme do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 na 51. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, tak pozor, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách na vás čeká pořad Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
6: V olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I, pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexandr I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské zástavbě nahlédneme za chvíli. Památka se totiž podle agentury Czech Tourism stala jedním z neobjevených skvostů Česka. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Víc uslyšíte za chvíli. Hluboce věřícím člověkem byl světoznámý malíř František Kupka. V Dobrušce, kde ho připomínají, natáčel Karel Sladký. a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji dobré sobotní dopoledne a pěkný poslech.

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury CzechTourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením? I o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, že se to odstřelil. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
0: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části. Pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
1: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za dob komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
1: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
1: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
1: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
1: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
3: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
1: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teď třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
1: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobružce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobružské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách v podhůří Orlických hor mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Efelvika v Dobružce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě. Takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam andělé strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat duchy. Údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínila kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá, trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdravas Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirous 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabiel. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na Mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabiel, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
0: O pouti do Lourdes jsme hovořili s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sýkorovou a za to díky, naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Gajstálu žije hodně sojek. I podle nich se přijmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už tři generace Sojky a jejich dvou partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: A mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Gajstálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Gajstálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A od té doby se v Gajstálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvně v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti z rejšů Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdaléna.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak potom vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudeckých Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako pátá kolona. Musím říct, že ze strany jako oficiálních institucí a ministerstev tam vůbec jsme nevnímali žádný problém, naopak od začátku nás podporovali dotacemi i jako vlastně radami morálně a tak dále, takže tam to bylo v pořádku, ale postupně se to vyvíjelo a opravdu to bylo téma nějakých těch národních zájmů a vymezování se politické reprezentace vůči sudetským Němcům, což vlastně bylo převzato v toho socialistického Československa.
2: Dnešní děti už podle Magdalény Černé na táborech historická traumata neřeší.
4: Oni se daleko víc posunují a i se tak definují, jako že jsou Evropani. Že to není jenom o Češích, o Němcích a o ta spolupráci, ale oni prostě ty hranice už nevnímají tak intenzivně a nejsou to jenom hranice mezi Českým a Německým, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetu německou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetu německou vlajku nemají.
2: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky spolku mladých cenu stavitel mostu?
3: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se promění i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru jako obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to byl samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
4: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
2: Dodávají čerství laureáti ceny stavitel mostu Leopold

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin a začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Heraklita z Efesu o tom, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Plutarchos, další starověký filozof a spisovatel, k tomu dodává, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu. I když je ta řeka pořád tatáž, teče v ní neustále nová voda a teče pokaždé jinak. A žádný člověk, byť bych ho třeba i důvěrně znal, nefunguje jako stroj na klíček. Jak se to pak ale má s našimi očekáváními? Zdá se, že i bez filozofů tušíme, že přestože se běh světa neustále vrací, není stejný a nikdy je stejný. Pracovní rok má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují. Jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Herakleita svět je tím, co udržuje pohromadě napětí. Asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje. Takové představy by chtěly zadržet vodu, která řekou už protekla. Jako doteky, které by patřily včerejšímu člověku. Očekávání v sobě zahrnuje připravenost vnímat proměny času a porozumět jim, aniž by jim snad člověk směl vyrvat jejich tajemství.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun. Zdeněk Svěrák a Markéta Irglová převzali v Poděbradech cenu za mimořádný přínos filmové hudbě. Bude polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké dopoledne. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem. Během této nemoci. V Praze je znovu plně průjezdná Plzeňská ulice. Skončila její letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
3: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
2: Scénárista a herec Zdeněk Svěrák a zpěvačka Markéta Irglová převzali včera večer cenu festivalu Soundtrack Poděbrady. Ocenění dostali za mimořádný přínos filmové hudbě. Irglová skleněnou sošku obdržela těsně před svým koncertem v Zámecké zahradě.
4: Prosím, přivítejte se na pódium Markétu Irglovou!
5: Při přebírání ceny Markéta Irglová zavzpomínala na film Once, ve kterém si zahrála právě po boku Glena Hansarda. V průběhu koncertu pak na klavír zahrála i jejich Oscarem oceněnou píseň Falling Slowly. Na koncert přijeli z Turnova i kamarádky Renata s Janou.
6: Čistý hlas, prostě ta atmosféra nebo i to chování je úplně úžasný.
7: Strašně ji obdivuju, že dokázala v tenhle ten okamžik sem přijet a zahrát, rozdat se.
5: Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a nabídne koncerty, promítání večerníčku pro děti nebo třeba diskuze se známými hudebními skladateli. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: V Banské Bystrici si dnes připomínají 82. výročí slovenského národního povstání. 29. srpna 1944 tam vypukla ozbrojená spoura proti fašistických sil proti vládě Josefa Tisa. Do bojů se zapojili Češi, Poláci, Rumuni, Rusíni, Francouzi či Jugoslávci. Povstání podpořil taky Sovětský svaz formou materiální pomoci nebo výsadku partizánů. Nacisté o pár měsíců později povstání potlačili a zahájili krutou odvetu v podobě vypalování vesnic a vraždění obyvatel.
1: Počasí.
2: Sobota bude polojasná až oblačná, večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D11 na 51. kilometru ve směru na Prahu poblíž obce Dolní Chrčice stojí porouchané auto. Na D1 mezi 22. a 25. kilometrem ve směru na Brno probíhají práce na silnici a vozovka je tam zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
0: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo, jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené, ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak a to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty a teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že jo, zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejní. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách, jsou černou kůrou, a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní, jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky, prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k těm borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýren draselný a tak dále. To znamená, že vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek, souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura a ta agentura ta má jediný zájem a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firm tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou, projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je pozornost.

zadání každý prohlížeč. S Tomášem Syslem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřibkovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Tankový den v Lešanech omezí dopravu v okolí obce. Bude polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké dopoledne. V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, říká mluvčí úřadu Tereza Meravá.
4: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
2: Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku uzavírá návštěvnickou sezónu. Dnes pořádá tradiční tankový den, na kterém představuje techniku z období studené války, včetně desítek tanků, obrněných transportérů a letadel. Mluvčí Vojenského historického ústavu Praha Jiří Reichl žádá návštěvníky, aby na akci přijeli hromadnou dopravou.
5: Prosíme všechny návštěvníky, aby na cestu využili vlaky. Jezdí tam příměstské linky a vlak vyjíždí z hlavního nádraží, zastavuje ve Vršovicích. Automobilová doprava bude velice komplikovaná, protože je uzavřen most v kamenném přívoze a objížďka je velice dlouhá.
2: Kvůli stavbě napojení nové tratě Olšanská-Habrová v Praze ode dneška obousměrně nejezdí tramvaje od Olšanského náměstí po nákladové nádraží Žižkov. Stavební práce potrvají do 10. října. Pokračuje mluvčí dopravního podniku hlavního města Daniel Šabík.
6: Tramvajové linky 9, 26 a 95 jsou dočasně vedeny odklonem přes Floru a Olšanské hřbitovy. Linka 5 jezdí do Holešovic a linka 34 je po dobu výluky zrušena. Sport.
2: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice pojede Martin Fuxa o další medaili. Po pátečním zlatu z kilometru nastoupí do finále pětistovky. Závod začne krátce po 15. hodině. Fuxu čeká také ještě semifinále pětistovky na double kajaku s bratrem Petrem.
7: Samozřejmě je to náročný, co si budeme povídat. Ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn, ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
2: Semifinále pojede mezi kajakáři na pětistovce i Josef Dostál. Finále pak ještě čeká kanoistku Denisu Řáhovou a rovněž na pětistovce.
3: Počasí.
2: Sobota bude polojasná až oblačná, večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D11 Prahy do Hradce Králové Usadské na 25. kilometru je zúžení do dvou pruhů a navíc je tam hlášená nehoda. Kolona od 22. kilometru je asi na 15 minut. A v Praze vázne provoz na jižní spojce směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město pracují silničáři a zdržení na Spořilovské je 10 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je pomalejší provoz před Benešovem. Zdržení od Mraček ke Konopišti asi 10 minut. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už jsou tu středočeská setkání se Šárkou Formánkovou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
8: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Když řeknu, že dnes bude naším hostem gorilí táta, tak z toho plynou tři zásadní věci. Jednak, že bude řeč o gorilách, jednak, že si budeme povídat o nejslavnější české gorilí samičce moje a hlavně, že za námi přijel někdejší ošetřovatel pražské zoo Marek Ždánský. Ten sice žije v Praze, ale spoustu času tráví i na své chalupě v Bílichově na Kladensku.
3: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Marek Ždánský se v mládí tak trochu náhodou stal chovatelem v pražské zoo. Staral se tam hlavně o gorily a byl i u významné události, když na svět přišla Moja, první gorilí mládě narozené v české zoologické zahradě. Ale zážitků má pochopitelně mnohem víc. Třeba i z Afriky, kam pravidelně jezdí za gorilami ve volné přírodě. Vítejte u nás.
1: Krásný den všem. Dobrý den.
0: Vy jste vždycky chtěl být chovatelem v zoologické zahradě?
1: Já jsem chtěl vždycky pracovat se zvířatama. A vlastně zoologická to byl obrovský sen a mě se nakonec splnil.
0: A vy jste zatím šel nějak cíleně?
1: To byla všechno náhoda. Já jsem vlastně byl na gymnáziu a potom jsem vlastně měl nastoupit na vojnu. A před vojnou jsem byl s kamarádem, ještě s děvčatama, jsme byli v zoologické zahradě a tam jsem si na lístek ještě tenkrát. Tenkrát stal 5 korun, já mám schovaný do dneška. Napsal telefonní číslo, protože jsme odcházeli, tak na té vrátnici bylo, že někoho hledají. Tak jsem si to napsal, to telefonní číslo. No a těsně před nástupem v říjnu mi chytil slepý střevo, tak jsem musel na operaci slepého střeva. Kamarád bohužel musel vodit beze mě na tu vojnu. A já jsem vlastně v prosinci, když už jako jsem se uzdravil, tak jsem říkal, co budu dělat, tak jsem hledal v peněžence na něco a najednou jsem tam našel ten lístek, tak jsem na to číslo zavolal a vzvedla tam paní v zoologické zahradě a řekla, musíte nastoupit hned zítra. Tak jsem tam nastoupil 13. prosince a za pár let, tohle bájný datum 13. prosince, se narodila i Moja.
0: To mě zrovna napadlo, jak jste to řekl, že no, opravdu to je pro vás symbolika, ta 13.
1: A tenkrát, když mě poprvé oznámila, jsem asi nevěděl, já jsem miloval tlustokošce, rochy, nosorožce, slony. A ten můj první vedoucí na tom toho hlavního vchodu, když jsem přijel tím autobusem a šel jsem k němu, on se mi představil, tak jsem se nenápadně zeptal, kam teda jdeme, on do pavilonu opic. Nahoře vlastně teď, jak je indonéská džungle, tak starý pavilon opic, kde vlastně byly všechny druhy od lidopů po středně velký opice, menší opice, až ty nejmenší drápka, ty opičky, všechno v jednom baráku. To byl jako ten starý smradlavý pavilon. Ježišmarja, tam jo. No a vydržel jsem tam vlastně celou dobu.
0: Úplně ze začátku jste z toho nebyl nadšený, že půjdete
1: opicí? Byl, jenom, že jsem vlastně o nich nic moc nevěděl. A oni tenkrát u lidopů chtěli, aby pracoval chlap. Tak jsem se tam vlastně zaučoval mi tenkrát paní Švábová, to byla stará paní těsně před důchodem a ta tam pracovala 50 let v té zahradě.
0: No, říkám si, když jste říkal, že tam byla jako ošetřovatelka žena a vy jste přišel potom, co by muž, tak jste se určitě musel s těmi opicemi seznámit. Se samicemi to možná bylo v pohodě, ale co když jste se potkal se samcem jako chlap s chlapem?
1: Já jsem byl složitější, no a tam to bylo hned od začátku, protože měli jakoby o trošku modernější ubikace, než měli šimpanzi, orangutani a ostatní. Měli takový větší oddělovací boxy, vlastně ložnice se tomu říkal, že oni tam teda přes noc spali. Každý vlastně na noc se zavíral, ta nigra šla do jedné ložnice a on šel do druhé. A paní Švábová vždycky to uklidila, ty ložnice, a vysypala jim tam jídlo a pouštěla je tam. No a Asumo, když mě tam viděl, že jsem tam já, tak on prostě šel a měl v ruce bobek svůj a mrzkl mi ho na obličeje. A to vlastně byl každý den. Každý den, když jsme tam takhle přišli, to máte jako prostě lidský bobek. Takže tam byl se okamžitě do sprchy a takže pak už jsem chodil v pláštěnci, jsem se stačil otočit a oni ty gorily chodí vlastně po kloubech, takže ty ruce mají jakoby v pěst, ale on samozřejmě, když si tam ten bobek nese v té ruce, tak on kulhá, takže už tu chvíli víte, že má nabito.
0: Jasně.
1: Takže už jsem to věděl, takže už jsem se stačil otočit, ale máte vohozený záda. No ale pak samozřejmě bylo třeba den D, kdy paní Švábová musela mít volno, protože nemohla dělat v kuse. Tak já jsem samozřejmě přemýšlel v noci, jsem říkal, to není možné, jak s ním já vyjdu. A pak mě napadlo, já mu prostě do té ložnice to jídlo nedám. Já si ho nechám u sebe, ten lavor s tou zeleninou a ovocem a rozkrájel jsem si to na menší kousky, abych mu to mohl podat z ruky do ruky, abych si s ním prostě udělal kontakt, aby on věděl, že já mu dávám to jídlo. Uklidil jsem ty ložnice, no a nikde jsem to teda dal dovnitř, ale jemu jsem to nechal u sebe a vedle sebe jsem měl popelnici, kde jsem měl ty bobky, jak jsem to uklízel, tu ložnici, zavřenou popelnici a kouzelenou. Na to jsem si dal ten lavor, no a pustil jsem ho tam a on tam vešel, podíval se takhle doleva, tam byla taková palandička a na té palandě vždycky měl to jídlo a teď najednou koukal, on tam to jídlo neměl. Tak se podíval na mě, teď vůbec nevěděl, ale samozřejmě už jsem zapomněl říct, že jsem viděl, že kulha měl.
0: Že má nabito.
1: A já jsem začal, vidíš to jídlo, hodíš po mně ten bobek, tu odevřel jsem to víko a takhle to vysypu do toho a nedostaneš nažrat. Zavřel jsem to víko, dal jsem tam zpátky ten lavor, ale teď jak jsem domluvil, tak on se na mě podíval a říká se, jo frajere, a měl jsem to ve obličeji.
0: Další ráno.
1: Ve mě chytli úplně saze. Tak jsem odevřel tu popelnici. I s tím lavorem jsem to narval do ty popelnice. Zacvak jsem to. A říkám, kamaráde, já seš bez jídla. On se držel chudák těm mříží. No asi poprvé v životě nedostal na nic. A odešel jsem. No a od druhého dne, věřte nebo ne, tak to neudělal.
0: Už ani jednou.
1: A už jsem s ním vycházel, no je v klidu.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je chovatel zvířat Marek Ždánský, který svého času působil v pražské zoo u goril. Když přišel do pražské zoologické zahrady samec Richard, tak vy jste asi s napětím očekávali, jestli některá ze samic otěhotní. Řekněte mi, jak se vlastně zjišťuje u goril těhotenství, stejně jako u lidí?
1: Úplně, no, nebo my jsme to tenkrát zjišťovali, takže vlastně hned od toho páření, protože jsme byli nadšený, když jsme se znamovali, tak už na sebe koukali přes okno a potom přes mříže, aby se mohli dotýkat a ty samice na se nejtěšili a on na ně. Tak tam jsem byl docela klidný s tím, že když jsme to zvedli, ty mříž a on vlastně začal pářit v obě ty samice. A Kijiu vlastně za chviličku zabřezla, samozřejmě jaký páření, no, tak já jsem si vždycky vodil, nalil jsem je čajem, neslazeným, dostali pít a oni se vždycky vyčurali, tak jsem je zase hodil zpátky a těhotenský testy jsem kupoval v lékárně. Furt koukala, jestli se zbarví dvě čárky a no až když se to poprvé povedlo, tak jsem byl perfekt.
0: No krásně to odstartovalo, vy jste u toho byl. Když se malá moja narodila, pamatujete si na ten den, jaké to bylo?
1: No už jsme měli nervy, protože já jsem to vypočítal blbě. To zabřeznutí bylo testem až tím dalším. Gorily jsou březí 8 měsíců a teď ty lidi, jak to bylo sledovaný těma kamerama, takže přenáší a že se musí oddělit a že musí jít na operační stůl a tohle. Samozřejmě tohle, ty gorily jsou rodinný a to bychom ji nejvíc ublížili. A ona nepřenášela, bylo to vidět, že má teda břicho větší, měla nalitý prsa, ale pak jsme jedno ráno přišli a ona ji měla v náručí, takže bylo super.
0: A přišla vám ji ukázat?
1: Přišla, my jsme nečekali, protože se jak se za ráno dávají do těch oddělovacích boxů, kde dostávají takzvané snídaní, protože pak se uklízí ta velká expozice. Tak jsme říkali, když nepůjde, tak to nevadí, jaký to jídlo dáme do té expozice a nebudeme jí zbytečně nějakým způsobem sekírovat. A ona přišla do toho dělacího boxu k těm svým dveřím a vlastně jídlo si vůbec nevzala tu moju, takhle nám jela k těm mřížím a mohli jsme se ho dotknout. Tak to bylo pro nás tou Gábinou, jak jsme tam byli tenkrát jako největší projev té důvěry toho zvířete. A vzala si a odešla. To bylo takový až na slzy, no.
0: To si říkám. Teď úplně to mám staženo v krku. Vy jste s mojou potom zažil spoustu krásných let, ale zažil jste i jeden velmi náročný okamžik, když se malá moja topila a vy jste ji dokonce zachránil a zachránil jste jí život. Co se tenkrát vlastně stalo?
1: Bohužel tenkrát se to hodně soustředili kamery s nahráváním, jsme měli jako ve vnitřku, ale výběh snímali kamery, nesnímali teda přímo vodní příkop. Z největší pravděpodobnosti asi moja běžela a spadla do toho vodního příkopu, což my jsme nevěděli, my jsme s kolegyní ráno přišli do práce a my tam vlastně v té přípravně máme skleněný okna a museli jsme tam dát žaluzie, protože když tam ty žaluzie nebyly, tak ty gorily furt koukají do toho okna, takže ty nášimníci by viděli akorát jejich zadky.
0: Oni čekají na jídlo.
1: A sledujou je, ne na jídlo, jo, co dělají. Jo. A když děláte to jídlo, tak Richard furt klepal na to okno, abyste rychleji zkrajeli a vás sekíroval. A když jsme šli domů, tak se to zatahovali a ráno, když jste to otáhli ty žaluzie, tak jste tam viděli ty gorily v obliči, koukej, co bude k snídani. A teď jsme to vytáhli a nikdo tam nebyl. Tak koukal na tu obrazovku a oni seděli venku. Koukali jakoby do příkopu, což nás samozřejmě napadlo. Gábině říkám, hele, pojď, půjdeme se podívat zepředu od návštěvníku. Když jsme docházeli k návštěvníkům, tak najednou koukám, že oni koukají do vody a tam leží to gorilí tělo. Což já už jsem teda zažil povodně. Když jsme táhli tenkrát utopenýho Ponga, tak jsem se rozeběh a skočil jsem do toho vodního příkopu. Gábina zatím utíkala pro pomoc a musel jsem vylíst na stranu goril, protože tam je hloubka přes 4 metry a nad vodou je elektrický ohradník. Kdyby něco gorily samozřejmě neumí plavat, lidopy neumí plavat, ale kdyby náhodou se nějak taky tam ještě drát a tam je 10 000 voltů. No takže jsem chytil, vylezl jsem na kraj břehu a začal jsem ji uživovat. Richarda jsem měl teda za zádama, ale vůbec jsem ho nevnímal, to byla hrozná rychlost. A ona se probrala, že moja nikdy nebyla v náručí, tak začala ječet. Vedle mě byla Kamba, ta nejstarší samice, říkám, Kambu, švem si a kolegyně zatím zvedala dveře od těch oddělovacích boxů, od těch ložnic, tak oni se sebrali a odešli. No a za 2 hodiny ta moja běhala, jak kdyby se nic nestalo, takže naštěstí to dopadlo dobře, ale asi z největší pravděpodobností běžela, podjelo jí to a spadla.
0: To je neuvěřitelný zážitek, řekněte mi potom, když už bylo po všem, po té události, uvědomil jste si,
1: až když jsem vlastně sedět, to by byla tenkrát snad národní tragédie, protože to, jak to bylo mediálně, to oni všechno, ty lidi hlídali.
0: Sledovali.
1: Mě volali třeba v jednu hodinu, že se moja probudila na můj mobil. Já jsem šel v noci čurat a najednou mi blikám, že jsem to měl vyplít, tak říkám, prosím, a já vám volám, pane Ždánský, moja se probudila. A pan řečitel vždycky, musíte slušně s těma návštěvníkama, tak já, no tak chtěl jsem nejradši říct, no kdyby se neprobudila, tak to je smutný, že jo, ale ona má nudly. Já říkám, no ona jí to samice, máma jí to Kijiu volí, zná to. Ne, ne, jeďte tam a nechte jí vysmrkat a takhle ty lidi to hrozně poličovali, takže
0: jasně.
1: Proto to říkám z tohohle důvodu.
0: To byla náročná situace.
1: To byla náročná situace, no, to, že si nedovedu představit, samozřejmě pro mě by to bylo psychicky, to, když už jsme měli povodně, když tam zahynul samiček Pong, což byla pro mě obrovská rána, tak ještě tohle, no to bych ze zahrady odešel. Už bych ho zase psychicky nezvládl.
0: Takže zaplať pánu, že jste udělal to, co jste udělal.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dnešního středočeského setkání Marek Ždánský nás vzal do zoologické zahrady v Praze, protože tam svého času ošetřoval gorily. Když bylo moje skoro 7 let, tak ocestovala do přírodního parku ve Španělsku. Byl jste rád?
1: Jo, já si myslím, že to je přání vlastně každého ošetřovatele, nebo aspoň takhle by mělo být, protože mláďata musí být, protože ty, co žijou v té zoologické zahradě, to potřebují, aby prostě trošku žili ten svůj život. Prostě přání bylo, že to mládě musí vyrůst u té rodiny a pak odcestuje do té jiné zoologické zahrady, tam bude mít svoji vlastní rodinu a tam porodí to mládě. A já jsem se těšil, že se tam pojedu podívat. A mně se to splnilo.
0: Pro mě to byla taková nepříjemná informace. Říkala jsem si, jaké to pro vás musí být, když ta vymodlená holčička, která se konečně narodila, tak odjíždí, ale ono to samozřejmě dává smysl. Ona potřebuje do jiné tlupy, aby tam mohla založit
1: vlastně
0: rodinu.
1: V té gořilí skupině táta její, to je šéfem a ten vlastně je otcem všech těch mláďat. V přírodě to je tak, že táta vyžene svý syny, aby mu nepářili vlastně jeho vlastní samice. A máma vlastně zase vyhání dceru svoji, aby zase táta nepářil. Jo, a v tom pralese oni si najdou vlastní skupiny. V té zoologické zahradě to samozřejmě musí hlídat ty ošetřovatele a informa koordinátora chovu evropského, který doporučí nějakou zoologickou zahradu. No a koordinátor doporučil moje Kabarseno. Španělsko, kde na ní čekal samec Niky, ještě z volné přírody, jen z mála samců, který jsou z volné přírody. No a ten ji začal pářit, což jsem měl zprávě od ošetřovatelů. Tam porodila, po 2 měsících jsem za ní přijel a už jsem tam za ní jezdil. Tenhle rok tam za ní jedeme znova, už jsme takový blázni. Tak se vracím k tomu, tak jsem tam přijel, vždycky jsem ze strany návštěvníků, normálně jdu jako návštěvníků, kam nechodím ze zádu zbytečně. Ona tam seděla s tím mládětem, koukala, občas se podívala a pak se mě všimla. Teď prosil ten okamžik pro mě. Přišla, sedla si přede mě a teď tam ukázala. To mládě, musím říct, že vyhrkli jsem si, jsem splnil ten sen. No a pak tam jezdím, jak jsem tam za rok byl zase s dětma, takže jsme si ukázali na vzájem děti a takhle byla vždycky blbné. Jaková šoumenka, ale je to zajímavé to, že nikdy nebyla na umělý odchov, že vlastně to, že byly 2 roky a nikdy se mi výtah z vody, to si podle mě to vůbec nemůže pamatovat.
0: Mně na to připadá úžasné to, že tam opravdu jezdíte jako běžný návštěvník, že tam nejdete
1: no,
0: jako ošetřovatel.
1: Já si platím normální lístky, vkrát, že pak se pozdravím s holkama, s španělskými, ty ošetřovatelky, že jim přijede třeba čokoládu nebo něco jiného. Je pravda, že jsem jí 2x moje tam přivez dárek, nebo nechal dovést, protože oni byli těžký. Byla krmná bedna a takový pak hlavolam k narozeninám, tak to se muselo vždy PPL, protože to bylo drahý, ta bedna stala asi 12 tisíc a ten hlavolam 15 tisíc s tím převozem. A ono to bylo těžký, protože těm gorilám musíte dát těžký věc. Tak mi vždycky dělá radost, když to tam v té expozici vidím a my samozřejmě jsou rádi, tak mě třeba poděkuju.
0: Nebo... A předpokládám, že pokaždé, když tam přijedete a ona si vás všimne, tak za vámi přijde.
1: Jo, no musím říct, že ani nikdo k tomu nenutí, tam vemte si, že nemusí.
0: No jasně, jo. No jasně, přesně.
1: Není to žádný slzy a tohle, to prostě jenom se podíváme, hele, ty jo, dobrý,
0: víme o sobě.
1: Víme o sobě, není to, že by byla, když odjíždíme, nebo jak si, to je zase to moc to poličení, to právě není. To, i když já prošiju do pražský zónu, vidím tam toho Richarda, tak prostě se na sebe podíváme, víme, já jsem rád, že tam člověk nemusí být špatný, že už není tam v té zahradě, protože ty zvířata to tak neberou. A to je právě výhoda toho, já jsem zásadně proti tomu poličování a těm umělým odchovům, protože ty zvířata mají pak hrozný handicap se začleňovat pak zpátky.
0: No a když jsme teď mluvili o tom, že vám moja přišla ukázat svoje mláďátko, samičku Duny, tak on se potom krásně uzavřel ten kruh, protože Duny se po pár letech dostala zpátky do pražské zoologické zahrady.
1: Musím říct, že panu ředitelice podvedl majstrštych, kdy teda dokázal koordinátora chovu asi přesvědčit, nevím jakým způsobem, protože je nový pavilon, Richard se svýma synama zůstal v tom starším pavilonu a v novém pavilonu je nový samecký sum a ten už vlastně s mojou není nějakým způsobem příbuzný. No a vlastně Duny přicestovala do Prahy, kde jí se mu začala pářit a už má vlastně mládě, který teď baví všechny návštěvníky a celý ten gorilý pavilon. Doporučuji teď, dokud jsou ty mláďata, protože jsou tam 2 mláďata, a ať ty lidi jdou podívat se, protože teď je nejkrásnější pohled na celou gorilí rodinu.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: S hostem dnešního středočeského setkání, ošetřovatelem goril Markem Ždánským, jsme se dostali mezi lidoopy. No a my vás máme spojeného hlavně s gorilami, ale vy se určitě věnujete i dalším lidoopům. A řekněte mi, jaký je rozdíl mezi jednotlivými lidoopy, jako jsou gorily, šimpanzi, orangutani, je tam nějaký rozdíl třeba v povaze?
1: No určitě, určitě. Těch lidoopů to je většinou tak, že ten lidoop si vybírá toho ošetřovatele.
0: Aha.
1: Když nějakým způsobem ho přijme, tak ten ošetřovatel si s ním pak vyvíjí vztah. A když to nejde, tak prostě na to ošetřovatele útočí, nenechá se dávat jídlo, nebo třeba příklad hází bobky, nebo na něj plive. Je agresivní, tak musí ten ošetřovatel změnit to působiště. Takže i ty lidoopy mají to výhradní právo si toho ošetřovatele vlastně nějakým způsobem vybrat. Pro mě bylo nejtěžší u orangutanu. Orangutan, teda to je oříšek, ten se nebojí ani vody. Ten, když máte šimpanze a gorilu, tak když třeba zlobějí nebo takhle, tak postříkáte vodou nebo zapnete hadici a oni ustoupějí. A u toho orangutana na něj můžete stříkat tu vodu, on si otírá tu vodu a říká si, počkej, a ti to, takže...
0: No a je nějaká cesta, jak na něj?
1: My jsme měli třeba orangutaní samici upytá, ta přicestala tenkrát z Moskvy a to teda byla drsňačka. A prostě tou prací, tím, že každým dnem jsme se posouvali krok a krok do toho, že jsem říkal, tady dostaneš jídlo, musíš přijít a být takový, nekřičet na ní, jako nechat jí to otevřený, jo, na ní netlačit, ano, jídlo dostaneš, když přijdeš do týhle z té místnosti. Jo, ale nezavřel jsem jí třeba týden. Tak se tam prostě týden neuklízelo, ona přecházela, jedla tohle. Pak jsem to jídlo odebral a říkám, když teď přijdeš, tak ti to takhle prondám. Tak to koukala, první den nešla, ale druhý den už si to třeba jistě a posouvali jsme to a trvalo to a takhle jsme se vlastně seznamovali. Všechno záleží na tom daném zvířeti, ale i ten ošetřovatel tam hraje hroznou roli povahově a důležitý je prostě mít respekt a úctu k těm zvířatům.
0: Nesnažit se to přetlačit.
1: Tak je to, a to by mělo být vlastně, když chováte rybičky, když chováte psa, máte kočku, jakýkoliv zvíře, tak prostě musíte mít respekt před těm zvířatem a úctu, protože si to ty zvířata zaslouží a my je vlastně držíme.
0: Dá se tedy říct, když jsme se bavili o těch různých lidoopech, jaký je mezi nimi povahový rozdíl, jaké jsou gorily, šimpanzi?
1: Gorily jsou takový klidasy. Samozřejmě, je to individuální, protože každý má svoji povahu. Můžete chytit gorilího samce, který prostě bude rvát furt a třískat do všeho, ale samozřejmě největší nerváci, když to řeknu, tak jsou šimpanzi. Ale to jsou i v přírodě. Ty prostě letí z kopec a kopec a řvou toho a si s váma dělají tuťuňuňu, hrajou po videa a to dá najednou přiletí jim něco přes nos a začne řvát. Jo, takový cholerici. Orangutani jsou rozvážní, ty taky jakoby přemýšlí, jo, v přírodě vlastně většinu času tráví ve stromech, ve vejškách.
0: Podle toho, co říkáte, tak vlastně práce v té zoologické zahradě a s těmi gorilami musela být úžasná v tom, že ten každý den je úplně jiný. Každý den jiná situace, každý den musíte trochu třeba vymýšlet, jak na ně sledovat, jakou mají zrovna náladu.
1: Přesně tak. To bylo právě, co mě fascinovalo hrozně, že každý den vlastně s nima pracujete, každý den něčím jiným vás překvapí. Myslíte si, že všechno víte a najednou zjistíte, že nevíte nic. My jsme třeba udělali váhu zabudovanou v zemi před mřížema, kde teda my jsme měli displej hned vedle jakoby v přípravně a návštěvníci měli v pavilonu. Zavoláte prvního, vždycky musíte volat stříbrožbetýho samce, takže tady v tom případě byl Richard. Richard přišel poprvé, sedl si na tu váhu, vám tam vyskočilo 189 kilo. Dali jste mu za to jabko, on odešel a pak se vážili v ostatní. U těch mláďat to bylo horší, že se třeba chytali těch mříží. Druhý týden jsme zavolali Richarda, on už si sedl vedle váhy a jenom na ten plech, na tu váhu dal jenom nohu a nastavil ruku, že chce jabko.
0: Jakože za odměnu to udělá.
1: Ano, já mu říkám, no, sedni si tam celý. Ne, a když tak jsem mu dal jabko, on se posunul, tam strčil druhou nohu, ale s tím zadkem seděl vedle. On se posouval, až říkám kolegyním, počkej, schválně, ať víme, o co jde. Takže pak jsme to museli dělat tak vážení jednou měsíčně. Ráno jsme vynechali snídani, no a k obědu už klepal na dveře, protože tam byly i pevné dveře, aby jsme otevřeli k těm mřížím, že už sedí na váze a je připraven. Takže jsme museli, jo, a to je jedno z mála toho, že jste museli vymýšlet.
0: Chtěl vás přechytračit?
1: Chtěl přechytračit, tak jsme museli trošku zabudovat jiným způsobem, no.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do pražské zoologické zahrady za gorelemi. Naším hostem je jejich ošetřovatel Marek Ždánský. Vy dneska sice už v zoologické zahradě nepracujete, ale za gorelemi se pravidelně vydáváte do Afriky. Jak často tam jezdíte a kam konkrétně?
1: Tak já mám vlastně s kamarádem, s Vladimírem Čechem, klub Gorela, kde sbíráme penízky z prodeje. Já jsem napsal 4 knížky. On má v Klenči pod Čerchovem, u něj v baráku, to je ale vlastně jakoby restaurace nebo Gorela kafe, kde se každý týden pořádají povídání různých cestovatelů, přírodovědců a výtěžek tady z toho jde prostě na podporu Afriky, jakoby vlastně Gorel ve volné přírodě. A vlastně jezdíme do Rwandy, Ugandy a Konga. Tam máme několik těch projektů. Zmíním třeba 2, kde podporujeme v Kongu 2 učitele, který vlastně učí o ochraně přírody místní černoši, což si myslím, že je hlavní velký smysl začít od těch nejmenších. No a pak máme druhý projekt a to vlastně podporujeme stopaře. To jsou vlastně lidi, kteří chodí za gorilama, vlastně učí na přítomnost těch lidí, z kterého pak vlastně ten turismus, že se za těma gorilama jedete podívat a vidíte, tak jako my dva jsme teď od sebe daleko. A to přináší obrovské peníze a vlastně v tu chvíli, co se týká třeba goril horských, teda v té Rwandě a Ugandě, tak já, když jsem tam byl v první roce 2003, tak bylo 500 goril ve volné přírodě. A teď je rok 2026. Teď jsem tam byl v únoru s Láďou a počet se odhaduje na 1800, takže to stoupá.
0: To zmáječně.
1: Tlásti, co se týká, teď mluvím o gorilách horských, teda se dá říct, že ustoupilo hodně a samozřejmě nejsou ho habitovaní, všichni to nikdo nechce, ale těch pár skupin, kteří jsou navyklí na ty turisty, tak ta jedna hodina s gorilama, než za nima dojdete takhle, tak to je 6 až 8 hodinová jakoby cesta, takže celý den stojí 1500 dolarů, což jsou ohromné peníze. Což samozřejmě si uvědomila i ta vláda. Z toho má peníze, má z toho národní park, ty místní vlastně mají, jezdí tam turisti, takže někdo dělá průvodce, někdo nosiče, někdo vyřezává různé sošky, upomínkové předměty. Takže to uživí vlastně celý ten region a má to smysl v tuhle chvíli. V tom pralese nežijou samozřejmě jenom gorily a další desítky, stovky jiných zvířat, stromy. Přestalo se kácet, naopak spíš hrozí to, že by ten prales by se potřeboval zvětšit, protože jak se zvětšuje samozřejmě populace těch goril, tak to jsou teritoriální zvířata, které by samozřejmě potřebovali ten prostor potom větší.

0: kvůli přenesu nemocí. Protože samozřejmě jakákoliv respirační nemoc tu gorilu může zabít. Mm-hmm. Nebo jakýkoliv lidopa. Takže dřív, když jsme začínali tam, tak roušky se nenosily a pak po covidu vlastně už jsou povinný roušky, což je taky náročný v tom vedru a to nemít. Ale samozřejmě kvůli jejich bezpečnosti. Ale někdy se stane samozřejmě, že ta gorila se zvedne a přijde k vám. Oni vysloveně nechtějí kontakt, i když jsou záběry, že třeba strčí nebo takhle. Jakoby, ale nemělo by to být, protože ten přenos těch nemocí nebo nějakých těch bakterií může být pro ně fatální, ale jako přijdou k vám i na metr. No.
1: To potom asi je trochu těžké ten odstup dodržet, že? Protože...
0: No to vlastně, vy jste totiž tak v šoku, že vlastně v zoologické zahradě se zvyklá na mříž nebo na sklo nebo vodní příkop bariéru. Tady ten kolos 200 kilový, když přijde k vám, tak to si myslím, že i ty největší odvážlivci
1: Malá dušička,
0: tak.
1: Stalo se vám někdy, že nějaká gorila na vás vyběhla, neříkám přímo zaútočila, ale něco takového, jak se říká, jakože je tam ten rychlý pohyb?
0: Jo, chytla mi za nohu. Chytil mi, jako poberťáček běžel a chytil mi za nohu, ale to jen tak ze srandy, ale už jsem viděl, že v nějakém tom postoji. Já jsem si teda myslel, že začne tlouct do hrudi, jakože se chce předvést, ale on se jenom prostě bych chytil mi za kalhoty a pustil hned a běžel.
1: Tak jo, byla to bylo spíš úsměvné.
0: Ale pak jsme narazili, jsme byli v Kongu. Tak jsme šli ke skupině, kde už jsme teda byli varovaní, ale protože my jsme tam měli projekt, takže my máme trošku jiný podmínky, než my jakoby turisti. A ten stopař, co byl u té gorily skupiny, u toho samce, tak říká, je nervózní, on den předtím se popraz jiným samcem, ustál to, ale má škrabanec na noze a je z toho nervózní. Tak jsme přišli k němu, vidíme, jak to bude vypadat, no a on na nás vybíhal. To vypadalo teda hrozivě, ale on se vždycky zastavil tak 3 metry před váma. Tak při druhém vyběhnutí jsme řekli, že dneska ho otrovat nebudeme.
1: Říká se, že když se dostanete do takové situace, tak nemáte utíkat. Já si to neumím představit, že bych tohle to ustála a vydržela na místě.
0: No, ono to se moc neuteče. To ono,
1: nejde to.
0: No, to chroští kolem vás a takhle. Záleží samozřejmě, v jakém terénu je chytnete. Někdy jste v kopci. Není to úplně tak jednoduché tam někam utíkat, ale je dobrý jít na bobek, jako dávat podřízenost a je to.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je ošetřovatel goril Marek Ždánský a je tady mimo jiné i proto, že jezdí nejenom do Afriky, nejenom za mojou do Španělska, ale také do Bílichova na Kladensku, kde má chalupu. Jak dlouho už ji tam máte?
1: No chalupa, chata, dřevěný strom. No. Takhle, my tam máme chatičku, já tomu říkám, že to bude historický muzeum, to je malinká, stará, opravdu tam jsme jezdili s mámou, kde není žádná elektrika. Topilo se na kamnech, koupali jsme se v lavoru, voda ze sudu. A tím jsem asi já strávil dětství, jakoby úplně...
0: Ale taková ta chata má správně být.
1: Žádná televize, petrolejka, svíčky, večer. Jo, ale jenže my jsme byli tak malí, to si pamatuju, že jsme vždycky zvenku přiběhli, protože to je jakoby v lese. Takže jsme přišli tak uřízený, že jsme se opláchli v tom lavoru a šli jsme spát. Máma v tu vodu, si tenka pamatuju, že třeba táta totiž moc na tu chatu na ty víkendy nejezdil a tu vodu ještě vlastně šla zalít zahrádku.
0: Jasně.
1: Bylo úplně, jak se šetřilo prostě.
0: No,
1: a ta byla postavená v roce 1906. To dělal praděda, no a já jsem vlastně později koupil pozemek pod tím a tam jsem asi postavil dřevěný sroubek, to je, ale já to tam miluji, protože koukáte do údolí, tam máte rybníky. Vidíte teda jeden, ale oni jsou tam dohromady čtyři, nádherný les a vlastně koukáte do stráně. Tak tam já umřu určitě. Děti tam vlastně jezdí od malička, tak doufám, že až nebudu na světě, tak tam budou jezdit dál.
0: Co ono to má ten nejradši, že tam je ten klid a pohoda, ta
1: miluji
0: příroda?
1: Ten klid. Řeknu to, sedím na té terase, vedle leží pes. Děti běhaly, já jsem měl v ruce toho panáčka a koukáte do té dále a říkáte se, to je pohoda.
0: Vy jste krásně zmínil to posezení na terasce, ale zeptám se, jsou tam třeba i nějaká výletnická místa, něco, kam se dá vyrazit na výlet?
1: No určitě je tam Žateci nedaleko, jakoby teď vlastně udělali ten Žatec jako UNESCO, že jo? A ten les prostě prochází, ta příroda je tam nádherná, zatím ještě teda, když poslední dobou mi tam připadá, že se tam hrozně kácí, já teda věřím v to, že to dělají nějak koordinovaně a že vědí co a jak, mojí důvěru, ale někdy mi to připadá, že...
0: Někdy by člověk rád, kdyby to nechali tak,
1: no,
0: jak to je.
1: To nechali tak, jak to je, ale nejsem lesák. Ale někdy mi připadá těch aut, co odváží to dřevo. A pak mě mrzí, když najednou ty auto vidím, protože samozřejmě to směřuje na Německo, tak to si říkám, tak když to ještě nezůstává u nás, tak je mi to trošku líto. No. Ale za jiným se znám, tak mu věřím. Mám moji důvěru.
0: Když jste v Praze a zajdete se podívat do pražské zoologické zahrady, tak předpokládám, že vždycky zamíříte ke gorilím výběhům.
1: Jo, určitě jdu se podívat dolů za Richardem, pak jdu za to. To bylo, ono tam vždycky, že je tolik lidí, že se tam...
0: To je pravda.
1: Takže se snažím spíš v týdnu, no, ale zahrada je nádherná, velká, ale celkově všechny zoologické zahrady teď prostě, co se týká České republiky, šly hrozně nahoru. Třeba Lešná, Ostrava, i ty soukromí, jako je Dvorec. Musím říct, že fakt má to už úroveň.
0: Já myslím, že máte naprostou pravdu, že je skvělé, že se to u nás v těch zoologických zahradách stále zlepšuje a že lidé stále víc přemýšlejí o tom, co je pro ta zvířata důležité.
1: Tak.
0: Moc vám děkuji, že jste přišel, že jste nás vzal nejenom mezi gorily a hlavně vám přeju, ať vám stále dělá radost nejen moje, ale všichni její potomci a vlastně všechno, co děláte.
1: Děkuji a všem přeju krásný den.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naším dnešním hostem byl chovatel goril Marek Ždánský. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Středočeská setkání.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Lidé můžou přes víkend darovat školní pomůcky pro děti z chudých rodin. Obyvatelé Vraňan se složili na pozlacení dvou vran na mostě přes plavební kanál. Bude polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Hezké poledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
4: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 tisíc dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
3: Do sbírky školákům od srdce je možné přispět taky online. Dvě kovové vrány na mostě přes plavební kanál ve Vraňanech na Mělnicku mají nově pozlacené nohy. Doteď je měly sochy připomínající název obce natřené pouze barvou ve zlatém odstínu. Na pozlacení se ve veřejné sbírce složili obyvatelé, říká nezávislý starosta Martin Chmelík.
5: Původně byly černé a měly zlatou barvou natřené pařáty. Nicméně někteří občani z naší obce si řekli, že barva nestačí a složili se na plátkové zlato a nechali jsme ty pařáty pozlatit plátkovým zlatem, takže obec platila pouze instalaci toho zlata.
3: Dělníci opravují chodníky na dvou místech Prahy 12. V Komořanech obnovují oblast kolem autobusové zastávky Na Šabatce. Rekonstruují také téměř 200 metrů chodníků v Podchýšské ulici v Cholupicích. Hotovo má být do konce září. Městská část za opravy zaplatí více než 2,5 milionu korun, říká místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová z Hnutí ANO.
6: V tuto chvíli probíhají stavební práce. V obou těchto případech dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti chodců, což je samozřejmě pro nás priorita.
3: Jeden ze dvou vrtulníků vyslaných Českou republikou do Srbska k hašení požáru v přírodě dnes ukončil nasazení a tři letečtí záchranáři se vracejí zpět do Česka. Není už jich tolik potřeba na síti X, o tom dnes informoval hasičský záchranný sbor. Dva vrtulníky odletěly do Srbska před týdnem s předpokladem, že tam zůstanou 5 až 7 dní.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, teploty až 25 stupňů. Zítra čekáme většinou polojasno, odpoledne se můžou objevit ojediněle přehánky a teploty vystoupí k 27 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D6 na 18. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto a porouchané vozidlo stojí i na dálnici D10 zhruba na 5. kilometru u Radonic, je to ve směru na Prahu. A pozor na silnici 16 u obce Jedomělice na Kladensku. Je tam nehoda dvou osobních aut s motorkou. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách jsou tu písničky Na přání s Petrou Procházkovou.
7: Hezké popoledne.
2: Písničky na přání.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání. A pokud si chcete nějakou nechat zahrát, tak můžete využít webový formulář, který najdete na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz, a nebo taky můžete poslat SMSku ve tvaru STC Mezera, text vašeho přání, a odeslat je na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička všem.
2: Písničky na přání.

Prosíme Marii Rotrovou, štěstí je k mání všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia. Moc děkujeme přátelům za posílané písničky Hanka a Jiřinka.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Prosím, zahrajte písničku pro paní Marii Valentovou, která ve středu oslavila své krásné 79. narozeniny. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti babičko svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, zdraví a lásky, ať v očích nemáš od starostí vrásky. Máme tě moc rádi, dobře to víš, nejhezčí úsměv pro nás vždy máš. Dnes slaví své narozeniny, tak se krásně směj a ještě mnoho krásných let nám radost rozdávej. Přeji ti dcera Jitka, dcera Líba s manželem Zdeňkem, syn Vlastík, vnuk David s manželkou Lenkou, vnuk Jakub s Evou, vnučka Aneta s manželem Jiřím, vnučka Klárka, vnučka Denisa s manželem Pavlem a pravnoučátka Nikolka, Adámek, Dominik, Daneček, Evelinka, Pavlíček a nejmladší Sofinka.

Ve dvou se to lépe táhne, bude pro Marcelu, Petra, paní Marušce z Nymburka, paní Květě z Vysoké, Honzíkovi, Macounovi, Petrovi, Zajíčkovi a vám všem v rádiu.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

Mezi nejkrásnější vzpomínky se řadí ty, které nám dokážou vrátit doby šťastné a radostné i dobu mladých lásek, nadějí či zklamání, tedy zlaté časy našeho života. Spolu s námi zavzpomínejme i vy, Janičky v Šípku pod Strání, Světlanko, Jindro, Aničko, Tulačko i Maruško v Malči a Liběnko s Pandou. Zavzpomínejte také u Mochánových, Sikáčkových a Perknerových, přidejte se i vy ve studiu a doma u přijímačů. Spolehněte se, nebudou chybět ani Janička se Zdendou v Rakovnické Pařezovce.

0: Pavla Vítka. Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky na přání.
1: Milá Jindřiško, přeji ti, aby ti život dával všechno, po čem tvoje srdíčko touží, hlavně však zdraví, pohodu a dobrou náladu do každého dne světla.

Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška Jakuba Smolíka pro Marušku Cihlářovou k narozeninám. Nemůžu najít jiné věty a proto ti teď posílám tyhle květy, jako by mohly za mě říct, proži a oslav své krásné narozeniny a pak každý den o to víc. Vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu pře Anička z Kunic, Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezké sobotní odpoledne.

Petruško, prosím, ty české panenky od Pavla Nováka pro Libušku Svendy, Stáně Salčou, Věrušce z Čachovic a Hradčan, Hance a Jiřince a Květě s Romanem, Anička z Kutné Hory.

0: Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty. Moc děkujeme a přejeme vám do studia a všem posluchačům pěknou sobotu. Ivona, Renda, Papla, Marťa a Lucka.

Sváteční sobotu přeji všem posluchačům a posílám sluníčko do Kostelce, ať si den hezky užijí. A vás, Petro, prosím o Dávno to vím pro Aničky, Evuka, pro Jarmelky, Janinky, Haničku s Jiřinkou, Stáňu Salčou, Libuši z Vendy, Jindře, Světle, Babi Jarušce, Věram, Veronika.

Dobrý den přeji do studia i posluchačům. Zahrajte prosím Květě s Romanem a Jirkou, Světlance, Jarmilkám a Janinám. Zdravím je a přeji hezké dny, Jindra.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Prosíme Hastrmane, Tatrmane, Květě, Romanovi, Janinám, Jarce Skladna, Drahušce, Líbě Svendy, Maruš a Zdendovi, Jarmelkám, Jindře Světle také pro vás, Staňa a Alča.

A jdeme do finále. Zahrajte prosím všem milým přátelům. Přejeme hezké dny, radost v duši a úsměv na tváři Jana s Janinou. No a to je úplně poslední písnička na přání. Po 13. už si užijte zámecké léto a Petra Procházková se těší na slyšenou zase ve středočeském odpolední a přeje krásnou sobotu.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, dokdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Na Kaňku v Kutné Hoře je nový úsek na učné stezky. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad, pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Dělníci v Kutné Hoře vybudovali novou část naučné stezky na Kaňku. V místě jsou informační tabule, herní prvky a odpočinková místa. Práce stály 3 miliony korun. Celou částku zaplatila radnice podle své mluvčí Jany Adamové z dotací.
3: Jedná se o třetí etapu, která se nachází ve východní části Kaňku. Naučná stezka měří 1205 metrů, jsou tu 4 odpočinkové lavičky a 4 herní prvky.
0: Nové náměstí vzniklo v pražských Běchovicích. Je na něm ekumenická kaple, kterou chce městská část používat pro duchovní i kulturní účely. Součástí náměstí je i fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a další herní prvky pro děti. Podle starostky Prahy Běchovic Ondřeje Martana z ODS stála proměna prostoru 120 milionů korun.
4: Vzniklo to místo revitalizací původní skládky. Tady byl takový jako zelený nevyužitý palouk. Nějakou debatou s veřejností jsme dospěli k závěru, že ten prostor je uprostřed obce. Vlastně se nabízí úplně možnost z něho udělat náměstí. Sport.
0: Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hybinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál nad domácím McDonaldem ve třech setech. A tenistka Nikola Bartuňková nepostoupila do svého premiérového finále na okruhu WTA. V mexickém Monterrey podlehla Belgičance Mertensové 2-6 v rozhodující třetí sadě. Počasí. Bude polojasno až oblačno, večer bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, teploty do 25 stupňů. V neděli čekáme většinou polojasno, odpoledne se můžou objevit ojediněle přehánky a teploty k 27 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 zhruba na 3. kilometru ve směru na Prahu u Rudné stojí osobní auto s poruchou. A porouchané auto stojí i na dálnici D1 na 16. kilometru ve směru na Prahu u Strančic. A pozor, na silnici 16 stále tam překáží nehoda dvou osobních aut. S motorkou provoz je řízen kyvadlově. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak...
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili ho, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když se říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta

0: kaple je komu zasvěcena?
1: Kaple je zasvěcena Josefovi.
0: Ta kaple je barokní?
1: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
0: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
1: Zřejmě.
0: Seděli normální, běžní?
1: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
0: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
1: No, tady jsou ještě ve lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Metro a autobusy v Praze opět jezdí častěji než o prázdninách. Vedení Velvar na Kladensku zdražilo službu Senior Taxi. Fotbalisté pražské Slávie rozehrají hlavní fázi Ligy mistrů domácím utkáním s francouzským Lán. A dnešní počasí v regionu středních Čech polojasno až oblačno, bez deště, maxima příjemná kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré sobotní odpoledne. V Praze skončil prázdninový provoz městské hromadné dopravy a metro i autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k nim přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý 1. září. V jízdních řádech nově platí také některé trvalé změny. Upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu pro Prahu a okolí.
2: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
0: Ve Velvarech na Kladensku zdražilo Senior Taxi. Lidé ve věku nad 65 let nově platí za jízdu po městě 100 korun proti původním 40 korunám. Vedení radnice cenu zvýšilo hlavně kvůli drahým pohonným hmotám. Vyšší jsou také platby za cestování mimo město a také za čekání. V celé České republice je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolejí ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například také o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad totiž po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
3: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté pražské Slavie rozehrají hlavní fázi prestižní Ligy mistrů domácím utkáním s francouzským týmem Lán, a to ve čtvrtek 10. září. Poté budou hrát v Azerbajdžánu proti Sabahu Baku a v Turecku proti Fenerbahçe Istanbul. Pražané se dále střetnou doma s Arsenalem a Villarrealem a také v Mnichově s domácím Bayernem. V lednu v příštím roce pak Slavia zakončí základní část této soutěže zápasem v Portu a domácím utkáním proti Aston Ville. Rozpis utkání zveřejnila Evropská fotbalová unie UEFA na svém webu.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme v regionu středních Čech polojasno až oblačno. V průběhu večera očekáváme od jihozápadu přibývání oblačnosti. Zatím to bude bez deště. Nejvyšší teploty dnes mezi 22 a 25 stupni. Vítr mírný od západu až jihozápadu začne večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: V Praze jsou teď problémy na jižní spojce směr Černý most. Za sjezdem na Spořilov havarovala dvě osobní vozidla v prostředním pruhu a kolona je od Spořilovské zhruba na 10 minut. Menší kolony jsou v Praze také na magistrále před omezením u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná sobotní středočeské odpoledne dnes s Petrou Procházkovou.
4: Hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
4: A ve středočeském odpoledni uslyšíte, že už několik let znovu jezdí Prahou trolejbusy, tak je vás vezmeme do Běchovic. Šachovnice, Kolotoč nebo Běžecká dráha přímo na náměstí, tak to tam teďka vypadá v novém centru. Jehož součástí je taky ekumenická kaple. A v Lešanech u Týnce nad Sázavou na Benešovsku se dneska koná 22. tankový den. Návštěvníkům nabízí bojové ukázky i výstavy vojenské techniky. Je tam i náš reportér a za chvíli se s ním spojíme. A z českých písniček si zahrajeme BSP, Josefa Laufra nebo Lucii Bílou. A jako první to bude Věra Martinová. A já přeji krásnou sobotu.
1: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Už za necelou hodinu skončí program 22. tankového dne v Lešanech u Tince nad Sázavou na Benešovsku. Tamní muzeum Vojenského historického ústavu se akcí loučí s uplynulou sezónou. Návštěvníci viděli třeba bojové ukázky nebo vojenskou techniku. Je tam i náš reportér Richard Webbs. Dobrý den.
1: Hezký den. Návštěvníkům se tady od 11 dopoledne do zhruba půl jedné odpoledne představila při dynamických ukázkách historická i současná vojenská technika. Například tanky T-34, T-55 nebo M-36 Jackson. Jsou tady i československé motocykly a nad hlavami nám létala letadla. Při slavnostním zahájení zažili návštěvníci i přehlídku tanku Leopard, který používá česká armáda. Lidé tady viděli i ukázky bitvy u Remagenu z druhé světové války. Program nicméně letošního tankového dne připomíná i projev Winstona Churchilla v americkém Faltonu. Ten historici považují za takový symbolický začátek studené války. A i proto je tady dnes k vidění technika jak ze západního, tak východního bloku.
0: Na akci se představili také vojenští psovodi. Co návštěvníkům ukázali?
1: Ano, je to tak. Jsou tady kinologové ze 24. základny dopravního letectva z pražských Kbel. Podle toho, co mi tady na místě řekli, si spousta lidí myslí, že jejich prací je za pomocí psů například vyhledávat výbušniny nebo návykové látky. Jejich hlavním úkolem je ale hlídat a zabezpečovat vojenské letiště Kbely. Lidé tady mohli vidět třeba ukázku zásahu proti ozbrojenému útočníkovi. Program dnešního tankového dne, kterým, jak už jsme řekli, Vojenský historický ústav uzavírá. Letošní sezónu se už blíží ke konci. Úplně skončí po 15. hodině. Dodám ještě, že podle organizátorů sem dnes přišly tisíce návštěvníků.
0: To byl náš reportér Richard Webbs. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Pražské Běchovice mají nové náměstí. Nachází se přímo v centru městské části, vzniklo přeměnou původní skládky. Stálo to 120 milionů korun. Součástí nového náměstí je taky kaple s vyhlídkou. A dětem je pak k dispozici skluzavka, kolotoč anebo kamenná šachovnice.
1: Pamatuju si, že tady byla všude vlastně jenom tráva, že tady jako nic moc nebylo.
2: Paní Adéla si zrovna dává kávu na novém běchovickém náměstí. Místo trávy je na něm světlá dlažba, kaple a různé herní prvky pro děti.
1: Vidím často, že využívají třeba i tamhle to natočení. Tady hlavně se dají hrát i šachy. Jo, je to tady hezký, jako hezky udělaný. Líbí se mi tady hodně.
2: Ještě před několika lety tady byla skládka. Do výběru konkrétního projektu na její proměnu se zapojila třeba paní Jana.
3: Měli jsme tady veřejné hlasování i vlastně s přednáškama. Hlasovala jsem pro tenhle ten projekt. Já jsem se tady narodila v těch Běchovicích a tohle tady bylo úplně jinačí. A teď je to tady takový hezký centrum pro setkávání s přáteli.
2: Zrovna si přišla hrát se svojí vnučkou, která se hned rozběhla k malému kolotoči.
3: Ta řeka, že jo, ta je úplně nádherná. Vidíte, tohle točivý, i ta skluzavka výborná. Nakonec ten běh Běchovic je taky krásný, protože já sama jsem jako dítě tady běhala.
2: Ukazuje na asi 25 metrů dlouhou běžeckou dráhu z umělého povrchu. Jdeme se k ní podívat se zdejším starostou Ondřejem Martanem z ODS.
4: My jsme se snažili na té vzdálenosti udělat pravdivý relief běchovického závodu. Na tom překonáváte celou řadu kopců, tak aby si to každý vlastně mohl říct, že si to zaběhnul, tak jsme udělali uprostřed náměstí takovouhle dráhu.
2: A o kousek dál stéká podél schodů voda z fontány. I ta odkazuje na každoroční závod Běchovice Praha.
4: Je socha běžce posvětá nápisy. Ty čelní nápisy jsou vlastně vítězové jednotlivých ročníků našeho závodu, a to přímo od začátku až vlastně do letošního roku, kdy máme 130. výročí.
2: Dominantou celého náměstí je nová ekumenická kaple, která právě zvoní. Kromě náboženských obřadů ji městská část plánuje využívat také pro kulturní akce.
4: Jsme rádi, že vzniklo to místo tak, jak vzniklo. Teďka už je to vlastně prostor, který si získává vlastně nějaký svoje příznivce, respektive jako návštěvníky.
2: Celková obnova náměstí stála přibližně 120 milionů korun. Z Prahy Běchovic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: S vámi je středočeské odpoledne a já přeji krásnou sobotu.
1: Region Express.
0: Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vjet. O historii trolejbusu v hlavním městě si řekneme víc s redaktorkou Laurou Hajkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Trolejbusy vozily cestující v Praze od roku 1936. Slavnostní zahájení provozu bylo 28. srpna.

0: Prahou, ale trolejbusy už zase jezdí. Od kdy?
1: Je to tak, do pražských ulic se trolejbusy vrátily 1. února roku 2024. Linka 58 tehdy začala vozit lidi z Palmovky směrem k Čakovicím. Nejednalo se ale o běžné vozy, ale parciální. To znamená, že můžou část cesty ujet na baterie. Nepotřebují tedy trolej v celé délce trasy. Hned v březnu roce 2024 přibyla ještě linka 59 z nádraží Veleslavín na letiště Václava Havla. Tam jezdí velkokapacitní tříčlánkové vozy, vyjede se do nich 180 cestujících. Ve zkušebním provozu jsou teď zároveň tři další trolejbusové linky. Na levém břehu Vltavy jezdí od letošního dubna linka 52 mezi Naknížecí a Jinonicemi. Od 26. června Prahu jezdí taky linky 51 a 53.
0: Chystá dopravní podnik nějakou oslavu 90 let od první jízdy trolejbusů v hlavním městě?
1: Ano, ale až příští víkend. V sobotu 5. září bude den otevřených dveří garáže Řepy a zároveň budou Prahou v sobotu i v neděli jezdit historické trolejbusy jak dopravního podniku hlavního města Prahy, tak vypůjčené vozy z dopravního podniku České Budějovice.
0: O historii a současnosti trolejbusů v Praze jsme mluvili s redaktorkou Laurou Hajkovou. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům? A to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Hodina.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Podpora pro lidi bez práce by podle premiéra Andreje Babiše mohla být od ledna nižší. V Praze mezi Olšanským náměstím a nákladovým nádražím Žižkov nejezdí tramvaje. Český rychlostní kanoista Martin Fuchsa bude na mistrovství světa bojovat o další medaily. A dnešní počasí stále příjemně, polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré sobotní odpoledne. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna příštího roku snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by podporu vrátil na úroveň před letošní změnou. Částka by tak v prvních dvou měsících opět klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80%. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda a hnutí ANO je tehdy podpořilo. Podle premiéra Babiše ale lidé teď začali změny zneužívat.
6: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale už teď staví zaměstnavatelé i odbory. V Praze kvůli stavbě napojení nové tratě Olšanská Habrová ode dneška obousměrně nejezdí tramvaje, a to od Olšanského náměstí po nákladové nádraží Žižkov. Stavební práce potrvají do 10. října. Upřesní mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.
7: Tramvajové linky 9, 26 a 95 jsou dočasně vedeny odklonem přes Floru a Olšanské hřbitovy. Linka 5 jezdí do Holešovic a linka 34 je po dobu výluky zrušena.
4: Policisté dnes odvolali pátrání po 38-letém vězni, který včera odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Sám se jim totiž přihlásil na služebně. Policie o tom informuje na svém webu. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. Sport. Český rychlostní kanoista Martin Fuchsa dnes odpoledne zabojuje na mistrovství světa v Polsku o další medaili. Po zlatu na kilometru ho čeká finále na poloviční trati, a to od 15 hodin a 11 minut. Na pětistovce se představí také Denisa Řáhová. Finále kanoistek je na programu právě teď.
5: Počasí.
4: Dnes odpoledne čekáme nadále polojasno až oblačno, až v průběhu večera očekáváme od jeho západu přibývání oblačnosti, zatím by to mělo být bez deště. Nejvyšší teploty dnes mezi 22 a 25 stupni. Vítr mírný od západu až jihozápadu bude večer slábnout. Zítra bude opět polojasno až oblačno, k tomu se mírně oteplí, a vše upřesní meteorolog už za malou chvíli.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Pozor na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy. Za sjezdem na chodce Rady na kilometru 25 je hlášená nehoda a vybočuje se tam. Projíždějte opatrně. A na dálnici D5 z Prahy směr Rozvadov opatrně u Plzně. Za sjezdem na Bory a Klatovy na kilometru 85 leží na dálnici Koberec. Vybočuje se v nepřehledném úseku. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Tak já čekám.
4: Omlouvám se.
8: Jo, já jsem ty čekáš na můj srolovaný koberec.
4: Samozřejmě, středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je usměvavá Petra Procházková. Krásné odpoledne.
8: A byl srolovaný nebo ne teda?
4: No to nevíme.
0: Středočeské odpoledne.
8: A ve středočeském odpoledni budeme mít ve vysílání, jak už si říkal, meteorologa České televize, když se ještě něco říkal, a v rámci dnešní rubriky Co v učebnicích nebylo, to bude o lidském těle. A když se řekne bazilišek, možná si vybavíte obřího hada z Harryho Pottera. Ten skutečný ale běhá po stromech, je to totiž ještěr a zooparku Zájezd u Kladna se teď vůbec poprvé podařilo odchovat 3 mláďata tohoto vzácného druhu. A do zooparku Zájezd se vydáme a z českých písniček si zahrajeme Jiřího Korna, Jelena nebo Marie Rotrovou jako první Richard Miller a Srdce jako kníže Rohan. A já přeji pěknou sobotu.
4: Hezké odpoledne.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Petrou Procházkovou.
9: Jezdí jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne, máme minutu po čtvrt na čtyři.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já zdravím meteorologa České televize Michala Žáka, přeji hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne přeju také.
0: Jak to vypadá aktuálně ve středočeském regionu?
2: Tak věřím, že máme pro většinu posluchačů příjemné odpoledne. Je převážně polojasno, docela slunečno a pokud jde o teploty, ty se pohybují mezi 22 a 25 stupni Celsia nejčastěji. Nejtepleji je v Brandýse nad Labem aktuálně právě 25.
0: Když se dívám z okna, přijde mi, že to tam poměrně fouká.
2: Je pravda, že ten jihozápadní a západní vítr je mírný a v některých těch lokalitách, kde jsou, řekněme, náchylnější na tento směr větru, tak to je možná trošku citlivější.
0: A co nám přivane na večer a noc?
2: Tak asi nic zásadního, počítáme s tím, že do večera se ten charakter počasí nějak zásadně nezmění a pokud jde o noc, tam bude oblaků sice přechodně od západu přibývat, může být až zataženo, ale jen výjimečně se objeví slabý déšť a teploty klesnou na 17 až 14 stupňů, při déle trvající zmenšené oblačnosti by mohlo být kolem 12.
0: No a jak to bude potom vypadat dál s vývojem počasí?
2: Tak zítra přes den bude polojasno, jen přechodně oblačno, ráno může být oblaků více, ale přes den už pršet nebude a bude tepleji než dnes, čekají nás letní maxima mezi 25 a 28 stupni, i když i zítra ten vítr od západu a jihozápadu bude docela citelný, mezi 3 a 7 metry za sekundu, takže třeba kdo vyrazí na kolo, tak určitě je dobré s tímto směrem větru počítat. Poslední letní den a poslední den prázdnin, tedy pondělí, bude ve znamení přechodu studené fronty, takže tam bude hlavně ráno a dopoledne hodně oblačnosti. Na většině území zaprší, můžou se přidat i bouřky, ale poměrně rychle už předpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Takže to odpoledne pondělní bude docela příjemné, polojasné, s podobnými teplotami jako dneska. No a ty první dny klimatologického podzimu od úterý většinou znamení polojasného až oblačného nebe, jen výjimečně s přeháňkou a odpoledními teplotami mezi 20 a 24 stupni.
0: To byl meteorolog České televize Michal Žák. Já vám děkuji, přeji pěknou sobotu a budu se těšit na slyšenou.
2: Já také, mějte se krásně.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyku. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
2: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
1: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. V knize o Harrym Potterovi je to had, který zabíjí pohledem. Ve skutečnosti se jedná o mírumilovného ještěra. Řeč je o baziliškovi, zoopark zájezd ukladna teď poprvé vzácného baziliška Chuliova odchoval. A to hned tři mláďata a právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž nepotřebují samce.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří třem čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takový žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštne takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono dvě třetiny z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Co ale poutá pozornost vědců, je jeho způsob rozmnožování, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
3: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička.
2: Baziliška Chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
3: V Evropě se chovu baziliška Chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
2: Díky odchovu tří mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška Chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: S vámi je středočeské odpoledne. Vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Nejen to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.

0: bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Citronová holka, Vítězslav Vávra, to jsou poslední minuty středočeského odpoledne, co vás čeká po 16. hodině. Dneska se můžete těšit na setkání s milovníkem života, skvělým hercem a znalcem žen, s Josefem Beckem. Dozvíte se, jak těžce přišel na svět, čím chtěl být, když se potkal se svou ženou, nebo jak se natáčela pohádka Hrátky s čertem. Zazní i scénky, písničky a anekdoty v podání tohoto herce a Patrik Rozehnal to ve svém vyprávění doplní o zajímavá fakta ze života Josefa Becka. To vše v pořadu Hvězdné návraty a Petra Procházková se těší na slyšenou v písničkách Na přání po hodině 17. a přeje příjemný poslech.
1: Víte, že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům? A to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali

se u Kolína, aneb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Na tankovém dni v Lešanech na Benešovsku se odpoledne převrátilo pancéřované vozidlo. Plzeňská ulice v Praze 5 je opět plně průjezdná. Český kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa obhájil stříbro na trati 500 metrů. A počasí zítra podobně jako dnes polojasno až oblačno, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Nové pancéřované vozidlo Tatra se dnes odpoledne převrátilo na tankovém dni ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech na Benešovsku, píše se od server novinky.cz. Podle mluvčí záchranářů Moniky Novákové byli zraněni 3 lidé. Jednoho pacienta převezli záchranáři s úrazem hlavy do pražské fakultní Thomayerovy nemocnice. Další dva pacienti byli zraněni lehce. Příčinu nehody teď vyšetřují policisté. V Praze je opět plně průjezdná Plzeňská ulice. Skončila její letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbory Liškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
2: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
0: Česká republika od roku 2020 zaplatila za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví. Ze 40 milionů dodaných dávek se využila zhruba polovina. Pro novou očkovací sezonu, která začne v září, bude k dispozici asi 900 tisíc dávek. Dělníci v Kutné Hoře vybudovali novou část naučné stezky na Kaňku. V místě jsou informační tabule, dále herní prvky a také odpočinková místa. Práce stály zhruba 3 miliony korun. Podle mluvčí Jany Adamové zaplatila radnice celou částku z dotací.
3: Jedná se o třetí etapu, která se nachází ve východní části Kaňku. Naučná stezka měří 1205 metrů, jsou tu 4 odpočinkové lavičky a 4 herní prvky.
1: Sport.
0: Český rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa v polské Poznani druhou medaili. Po zlatu na kilometru vybojoval odpoledne stříbro na poloviční trati. Závod vyhrál Brazilec Queiroz. Mezi ženami byla na pětistovce šestá Denisa Řáhová. První fotbalová liga dnes nabízí fanouškům úvodní 3 duely 6. kola. Pardubice od 17 hodin přivítají brněnský Artis a brněnská zbrojovka hostí Zlín. Večer ve 20 hodin začne moravské derby Baník Ostrava Sigma Olomouc a slavné pražské derby Sparta Slavia je na programu zítra. Začátek na Letné je ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zpočátku ještě oblačno až polojasno, od západu postupně přechodně i zataženo a jen ojedinělé slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 17 a 14 stupni při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 12. Zítra přes den podobně jako dnes, tedy polojasno až oblačno, ráno ještě místy zvětšená oblačnost, maxima zítra o něco málo vyšší než v sobotu, mezi 25 a 28 stupni. Mírný západní až jihozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: V Praze je teď silný provoz na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Zhruba 10 minut naberete od Běchovic k Průmyslové a omezení brzdí provoz na jižní spojce směr Černý most. Je to u sjezdu na Zahradní město, kolona je tam zhruba na 5 minut. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, pěkné odpoledne a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: Novida, tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
5: A ty?
4: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu jak masíčko očebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti týče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bodeď by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník.
4: Neberte všecko tak
6: Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem školastikem. Titul otec školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužím. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: No, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: No, Žací strojek je nový, ale že jo, nevyzkoušený.
8: Tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, kterýmu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
8: ale
9: manžel.
8: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
9: Ne,
8: to... Pus mě k tomu, přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
8: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
9: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běžím!
8: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, jeď rovně.
8: A neráč.
10: Uber plyn.
8: Proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
10: Tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
9: Vando, vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
10: Zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
10: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
8: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
9: Kde je tatínek?
11: Já ne? Je, na střeše.
9: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
8: Jsem Tiefersdraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vaďo keši operši megamata. Solo sano je to bene. Jestem z doruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
9: Ne! Ne, to ti zakazuju.
11: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
8: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetik z Kampen, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátky. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisu. Ano. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
7: Tak sedí rybář z rybníka, má na hlavě cihlu a je kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknou. Ona bych zprostě jako odešla. Za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on bal, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo zhruba mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tý jsem se zastavil, ty pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdy ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři jsem po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru, nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. Je, a Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčívu. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, báč, tam děláš jako to, když jsou tady ženské, a pak dám tak nějak vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt, on pal porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, a on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Arsepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejednou Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Arsepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty klapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to ozato.
9: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso. Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
9: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono to jde o Kristýnku.
9: Renádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívá mi.
9: Na dluh.
10: Zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Odprejský ty bimbale. Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Раденьче, з вас будете популярні співачек. Прийметься вся страсть, заснула ваша надія, ваші дзвони, ваш умілячек. Пісень то рекла зціла ясне. Жадна на світі тінов не вабі, як цієнто...
1: Гедвабі.
0: Гедвабі.
1: Одхазім.
2: Ви ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože co si budeme namlouvat. Převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů, prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Umíte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme. Kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, jo. Pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Dejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívaj zadarmo. Dávaj až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Nepak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: No taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bysme to asi vykopali, čověče, dejte
0: no,
5: mi
0: pokud. Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
6: Tato!
0: Moje stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
6: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
7: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška pán, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, a to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, když si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvanej, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky, už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo, je zoufalej, když nehraje, když neskouší a Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Jsem to dělal toho chrobáka, on ten majeteček, to hovinko, tu kuličku a jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pak

0: na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku. Bal to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On bal, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
1: A teď pár informací k jedné slavné písni, k té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety. Herce. Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klese, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehličku.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála.

0: Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
1: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy, až tady někde v těch místech nad ušima.
0: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
1: Víte?
0: Co myslíte? Hoří si lod plamenem nebo se jen tak škvaří?
1: A proč?
0: Nad policí máme silonové záclony.
1: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout. Relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
0: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
1: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
0: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
1: Ale prosím vás, Zdeníčko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Kdyby zahřmělo.
0: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
1: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
0: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
1: Aha. A kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
0: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
2: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
1: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světe zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepi Klankmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jiného může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představy neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveřích, aby mě přišel probodnout. Tak Pepik si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul, rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava, špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
2: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé 2 roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznamovat školy. Pražské Běchovice mají nové náměstí, práce stály 120 milionů korun. Vedení radnice ve Velvarech na Kladensku zdražilo tamní službu Senior Taxi. A počasí v regionu zítra opět polojasno až oblačno, maxima až 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré sobotní odpoledne. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotním pojišťovnám nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak jednotlivé školy.
4: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
5: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
4: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
6: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
4: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
7: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, by si použil tento termín, vést odpovědnosti za sebe.
4: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Nové náměstí vzniklo v pražských Běchovicích, je na něm ekumenická kaple, kterou chce městská část používat pro duchovní i kulturní účely. Součástí náměstí je také fontána, kamenná šachovnice, skluzavka a další herní prvky pro děti. Podle starosty Prahy Běchovic Ondřeje Martana z ODS stála celá proměna prostoru 120 milionů korun.
8: Vzniklo to místo revitalizací původní skládky. Tady byl takový jako zelený nevyužitý palouk. Nějakou debatou s veřejností jsme dospěli k závěru, že ten prostor je uprostřed obce, vlastně se nabízí úplně možnost z něho udělat náměstí.
3: Ve Velvarech na Kladensku zdražila služba Senior Taxi. Lidé ve věku nad 65 lety nově platí za jízdu po městě 100 korun proti původním 40 korunám. Vedení radnice cenu navýšilo kvůli drahým pohonným hmotám. Vyšší jsou také platby za cestování mimo město a také za čekání. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Aragonie ze čtvrté řady. Český jezdec, který vyhrál předchozí závod světového šampionátu v Anglii, dojel v dnešní odpolední kvalifikaci kategorie Moto 2 na 10. místě. Počasí. V noci na neděli čekáme ve středních Čechách zpočátku oblačno až polojasno, od západu postupně přechodně až zataženo a pouze ojediněle slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 17 a 14 stupni při déle trvající malé oblačnosti kolem 12. A zítra přes den velmi podobně jako dnes a oteplí se. Čekáme polojasno až oblačno, ráno ještě místy zvětšená oblačnost, maxima zítra v odpoledních hodinách mezi 25 a 28 stupni, mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Stále počítejte s docela silným provozem v Praze, přesněji na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Asi 10 minut naberete od Běchovic k Průmyslové ulici. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají písničky na přání. Provázet vás jim dnes bude Petra Procházková.
9: Hezký podvečer.
1: Písničky na přání.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání, a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, tak můžete využít webový formulář, který najdete na našich stránkách střednicechy.rozhlas.cz, a nebo taky můžete poslat SMSku ve tvaru STC Mezera text vašeho přání a odeslat je na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička pro všechny.
1: Písničky na přání.

Chtěl bych popřát mému kamarádovi Jirkovi, který 29. srpna oslaví své 18. narozeniny. Moc rád má dechovku, stejně tak jako já, i v tak mladém věku. Proto bych chtěl, abyste mu zahráli píseň Široký jsou jihočeský pole od skupiny Babouci. Všechno nejlepší, Jirko, hodně zdraví a štěstí ti přeje Lukáš.

Dobrý den, písničku pro radost a potěšení dnes posíláme Aničkám, Janinkám, Jarmilkám, Květě se syny, Marušce a Zděndovi do Nymburka, Procházkovým, Pečinkovým a Novotným. Děkujeme za zahrání Libuše a Vendy.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Zahrajte prosím naší mamince, babičce a prababičce k 80. narozeninám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do dalších let přeje dcera Renata, zeť Petr a pravnoučata Derek a Dominika.

vděčností posíláme písničkové poděkování všem, kteří nás po rozhlasových vlnách nebo telefonicky vrátili zpět do doby, kdy jsme si novomanželským políbením slíbili věrnost, lásku, vzájemnou toleranci a podporu. A to jak ve šťastných dnech, tak i v dobách nepřízně osudu. Manželé Jana a Zdeněk Pečinkovi. A ještě jedna zpráva. Petruško, prosím o zahrání od Šohajky, Libuši a Vendy, Janinám, Jarmilkám, Světlance, Drahušce, Zdendovi a Janě, Jindře, Liběně, Věře, Novotným, Aničkám, Květa a Roman.

Paní Petruško, zahrajte jen tak pro radost Aničce Pikuljakové, Drahušce ze Sadské, Květě s Romanem a Jirkou, Procházkovým, Pečínkovým, Světlance Erbenové, Stáně s Alenkou a Veronice Marečkové. Hezký víkend všem přeje Anička z Úpice.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky na přání.
2: Prosím, zahrajte Josefu Tipnerovi. Milý Pepíčku, dnes slavíš krásných 75 let. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu pohody, radosti a stále dobrou náladu. Po tolika společných letech po boku Lenky už jistě víš, že rodina je ten největší životní úlovek, i když u rybníka se občas podaří chytit něco ještě většího. Ať se ti daří na rybách, ať máš stále důvod k úsměvu a hlavně ať si obklopený svými holkami Lenkou, Katkou a vnoučaty Barunkou, Madlenkou a Medinkou. Krásné narozeniny a ještě spoustu krásných společných let. Máme tě moc rádi.

Písničku od pana Zímy bych chtěla nechat zahrát pro našeho dědu, pana Václava Součka z Neumětel, vašeho věrného posluchače, a jen tak pro radost s přáním krásného dne. Tuhle písničku má prý nejradši, děkuji moc, Jindřiška s rodinou. Tak já jsem našla, ale jenom až koníčky osedlám.

Hezký podvečer všem, ráda posílám písničku přátelským rozhlasovým dvojicím, kterými jsou manžele Jadrní, Pečínkovi, Procházkovi, Novotní a také Libuška s vnučkou Vendy a Stáňa s vnučkou Alčou. Přátelé, mějte se tak, jak nejlépe to jde, vzkazuje Jindra.

0: Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Příjemný podvečer, Petruško, dnes písnička, ať potěší Jarušku z Kladna, Libušku s Vendy, Veroniku, Stáňu s Alenkou, Květušku s Romanem, Liběnku s Fandou a Věrušky z Čachovic a Hradčan. Přátelé, dříve než skončí dnešní den, přejeme krásný večer vám všem, Jarmily.

Petruško, zahrajte pro radost Janičkám se Zdendou, Jarmilkám, všem Aničkám, Libušce s Vendy, všem Maruškám, Květě s Romanem, Světlance, Jindřišce, Stáně, Alče i vám, Péťo, Janiny.

Příjemné pozdní vysílání vám do studia, milá Petro, a všem posluchačům. Prosím píseň Když život je pes a také pro dnešní oslavenkyně Evelínky Všenej Veronika. A zpráva, písnička bude taky pro všechny posluchače pro příjemný víkend od Sylvie z Prahy.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Všechny přátelé zdraví Světla a posílá Švestkovou alej manželům Novotným, Pečínkovým, Procházkovým a Jadrným. No a Švestkové knedlíky jsem nenašla, takže Švestková alej bude i Aničkám z Kutné Hory, Úpice, Pečínkům Novotným ze Svoru, Veronice, Věře z Čachovic, Liběně s Fandou, Marcele, Podneckým i vám, Stáňa s Alčou.

Dobrý den, prosím o zahrání k významnému jubileu manželům Fischerovým, kdy pan Václav Fischer slaví 80 let dnes a paní Růžena Fischerová 1. září mají kulaté jubileum 80 let. Všechno nejlepší k významnému jubileu a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje celá rodina. Však na přání tímto splněna a Petra Procházková se těší na slyšenou zase zítra v dobrém ránu střední Čechy. Užívejte sobě.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Podpora pro lidi bez práce by mohla být od ledna příštího roku nižší než teď. V Praze mezi Olšanským náměstím a nákladovým nádražím na Žižkově nejezdí tramvaje. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu přidal stříbro. A počasí zítra ve středních Čechách, podobně jako dnes, polojasno až oblačno, maxima až 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý sobotní podvečer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce docela výrazně snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
4: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
5: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
4: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání podpory potvrzovala.
6: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
4: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra se dnes odpoledne v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidé. Potvrdila to Českému rozhlasu mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech pořádá tradičně vojenský historický ústav. Příčinou se podle ústavu zabývá vojenská policie. V Praze kvůli výstavbě napojení nové tratě Olšanská-Habrová ode dneška obou směrech nejezdí tramvaje od Olšanského náměstí po nákladové nádraží na Žižkově. Práce potrvají do 10. října, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.
7: Tramvajové linky 9, 26 a 95 jsou dočasně vedeny odklonem přes Floru a Olšanské hřbitovy. Linka 5 jezdí do Holešovic a linka 34 je po dobu výluky zrušena. Sport.
3: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z letošního mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati, vyhrál Brazilec Queiroz. Fotbalisté pražské Slávie rozehrají ligovou fázi Ligy mistrů 10. září v pražském Edenu proti francouzskému Lán. V říjnu pak nastoupí v Azerbajdžánu proti Baku a v Turecku proti Fenerbahče. V listopadu se pak doma střetnou s Arsenalem a Villarrealem. V prosinci se představí Slávia na hřišti Bayernu Mnichov. V lednu na stadionu FC Porto a pak je v Praze čeká na závěr Aston Villa.
2: Počasí.
3: V noci na neděli čekáme ve středních Čechách zpočátku oblačno až polojasno, od západu postupně přibývání oblačnosti a přechodně může být i zataženo a pouze ojediněle se slabým deštěm. Nejnižší teploty nad ránem příjemné mezi 17 a 14 stupni. Zítra přes den polojasno až oblačno, ráno ještě místy zvětšená oblačnost. Maxima zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Mírný západní až jihozápadní vítr večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno stále pozor za sjezdem na Cerhovice. Na kilometru 46 stojí dva karavany ve stoupacím pruhu. Vybočuje se a pozor, je to v nepřehledném úseku v zatáčce. Kolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná repríza pořadu Středočeská setkání. Dobrý podvečer a příjemný poslech.
2: Český rozhlas střední Čechy. Středočeská setkání.
8: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Když řeknu, že dnes bude naším hostem gorilí táta, tak z toho plynou tři zásadní věci. Jednak, že bude řeč o gorilách, jednak, že si budeme povídat o nejslavnější české gorilí samičce Moje a hlavně, že za námi přijel někdejší ošetřovatel pražské zoo Marek Ždánský. Ten sice žije v Praze, ale spoustu času tráví i na své chalupě v Bílichově na Kladensku.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Marek Ždánský se v mládí tak trochu náhodou stal chovatelem v pražské zoo. Staral se tam hlavně o gorily a byl i u významné události, když na svět přišla Moja, první gorilí mládě narozené v české zoologické zahradě. Ale zážitků má pochopitelně mnohem víc. Třeba i z Afriky, kam pravidelně jezdí za gorilami ve volné přírodě. Vítejte u nás.
1: Krásný den všem. Dobrý den.
0: Vy jste vždycky chtěl být chovatelem v zoologické zahradě?
1: Já jsem chtěl vždycky pracovat se zvířatama. A vlastně zoologická to byl obrovský sen a mě se nakonec splnil.
0: A vy jste zatím šel nějak cíleně?
1: To byla všechno náhoda. Já jsem vlastně byl na gymnáziu a potom jsem vlastně měl nastoupit na vojnu. A před vojnou jsem byl s kamarádem, ještě s děvčatama jsme byli v zoologické zahradě a tam jsem si na lístek ještě tenkrát. Tenkrát stal 5 korun a mám schovaný do dneška. Napsal telefonní číslo, protože jsme odcházeli, tak na té vrátnici bylo, že někoho hledají. Tak jsem si to napsal, to telefonní číslo. No a těsně před nástupem v říjnu mi chytil slepý střevo, tak jsem musel na operaci slepého střeva. Kamarád bohužel musel vodit beze mě na tu vojnu. A já jsem vlastně v prosinci, když už jako jsem se uzdravil, tak jsem říkal, co budu dělat, tak jsem hledal v peněžence na něco a najednou jsem tam našel ten lístek, tak jsem na to číslo zavolal a vzvedla tam paní v zoologické zahradě a řekla, musíte nastoupit hned zítra. Tak jsem tam nastoupil 13. prosince a za pár let, tohle bájný datum 13. prosince, se narodila i Moja.
0: To mě zrovna napadlo, jak jste to řekl, že no, opravdu to je pro vás symbolika, ta 13.
1: A tenkrát, když mě poprvé oznámil, já jsem asi nevěděl, já jsem miloval tlustokošce, rochy, nosorožce, slony. A ten můj první vedoucí na tom toho hlavního vchodu, když jsem přijel tím autobusem a šel jsem k němu, on se mi představil, tak jsem se nenápadně zeptal, kam teda jdeme, on do pavilonu opic. Byl nahoře vlastně teď jaký indonéská žunka, starý pavilon opic, kde vlastně byly všechny druhy od lidopů po středně velký opice, menší opice, až ty nejmenší drápka, ty opičky, všechno v jednom baráku. To byl takový ten starý smradlavý pavilon, ježišmarja, tam jo. No a vydržel jsem tam vlastně celou dobu.
0: Úplně ze začátku jste z toho nebyl nadšený, že půjdete
1: opicím? Byl, jenom, že jsem vlastně o nich nic moc nevěděl. A oni tenkrát u lidopů chtěli, aby pracoval chlap. Tak jsem se tam vlastně zaučoval mi tenkrát paní Švábová, to byla stará paní těsně před důchodem a ta tam pracovala 50 let v té zahradě.
0: No, říkám si, když jste říkal, že tam byla jako ošetřovatelka žena a vy jste přišel potom, co by muž, tak jste se určitě musel s těmi opicemi seznámit. Se samicemi to možná bylo v pohodě, ale co když jste se potkal se samcem jako chlap s chlapem?
1: Teda jsem byl složitější, no, tam to bylo hned od začátku, protože měli jakoby o trošku modernější ubikace, než měli šimpanzi, orangutani a ostatní. Měli takový větší oddělovací boxy, vlastně ložnice se tomu říkal, že oni tam teda přes noc spali. Každý vlastně na noc se zavíral, ta nigra šla do jedné ložnice a on šel do druhé. A paní Švábová vždycky to uklidila, ty ložnice, a vysypala jim tam jídlo a pouštěla je tam. No a Asumbo, když mě tam viděl, že jsem tam já, tak vám prostě šel a měl v ruce bobek svůj a mrzkl mi ho na obličeje. A to vlastně byl každý den. Každý den, když jsme tam takhle přišli, to máte jako prostě lidský bobek. Takže jsem musel okamžitě do sprchy a takže pak už jsem chodil v pláštěnci, jsem se stačil otočit a oni ty gorily chodí vlastně po kloubech, takže ty ruce mají jakoby v pěst, ale on samozřejmě, když si tam ten bobek nese v té ruce, tak on kulhá, takže už tu chvíli víte, že má nabito.
0: Jasně.
1: Takže už jsem to věděl, takže už jsem se stačil otočit, ale máte vohozený záda. No ale pak samozřejmě bylo třeba den D, kdy paní Švábová musela mít volno, protože nemohla dělat v kuse. Tak já jsem samozřejmě přemýšlel v noci, jsem říkal, to není možné, jak s ním já vyjdu. A pak mě napadlo, já mu prostě do té ložnice to jídlo nedám. Já si ho nechám u sebe, ten lavor s tou zeleninou a ovocem, a rozkrájel jsem si to na menší kousky, abych mu to mohl podat z ruky do ruky, abych si s ním prostě udělal kontakt, aby on věděl, že já mu dávám to jídlo. Uklidil jsem ty ložnice, no a nikde jsem to teda dal dovnitř, ale jemu jsem to nechal u sebe a vedle sebe jsem měl popelnici, kde jsem měl ty bobky, jak jsem to uklízel, tu ložnici, zavřenou popelnici a kouzelenou. Na to jsem si dal ten lavor, no a pustil jsem ho tam a on tam vešel, podíval se takhle doleva, tam byla taková palandička a na té palandě vždycky měl to jídlo a teď najednou koukal, on tam to jídlo neměl. Tak se podíval na mě, teď vůbec nevěděl, ale samozřejmě už jsem zapomněl říct, že jsem viděl, že kulha měl.
0: Že má nabito.
1: A já jsem začal, vidíš to jídlo, hodíš po mně ten bobek, tu odevřel jsem to víko a takhle to vysypu do toho a nedostaneš nažrat. Zavřel jsem to víko, dal jsem tam zpátky ten lavor a teď, jak jsem domluvil, tak on se na mě podíval a říká si, jo, frajere, a měl jsem to ve obličeji.
0: Další ráno.
1: Ve mě chytli úplně saze. Tak jsem odevřel tu popelnici i s tím lavorem jsem to narval do ty popelnice, zacvak jsem to. A říkám, kamaráde, já seš bez jídla. On se držel chudák těch mříží. No vlastně poprvé v životě nedostal na jít. A odešel jsem. No a od druhého dne, věřte nebo ne, tak to neudělal.
0: Už ani jednou.
1: A už jsem s ním vycházel, no, v klidu.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je chovatel zvířat Marek Ždánský, který svého času působil v pražské zoo u goril. Když přišel do pražské zoologické zahrady samec Richard, tak vy jste asi s napětím očekávali, jestli některá ze samic otěhotní. Řekněte mi, jak se vlastně zjišťuje u goril těhotenství, stejně jako u lidí?
1: Úplně, no, bo my jsme to tenkrát zjišťovali, takže vlastně hned od toho páření, protože jsme byli nadšený, když jsme se znamovali, tak už na sebe koukali přes okno a potom přes mříže, aby se mohli dotýkat a ty samice na co nejtěšili a on na ně, tak tam jsem byl docela klidný s tím, že když jsme to zvedli, ty mříž a on vlastně začal pářit v obě ty samice a kidžiu vlastně za chviličku zabřezla, samozřejmě jaký páření, no tak já jsem si vždycky vodil, nalil jsem je čajem, neslazeným, dostali pít a oni se vždycky vyčurali, tak jsem je zase hodil zpátky a těhotenský testy jsem kupoval v lékárně. Furt koukala, jestli se zbarví dvě čárky a no až když se to poprvé povedlo, tak jsem byl perfektní.
0: No krásně to odstartovalo, vy jste u toho byl. Když se malá moja narodila, pamatujete si na ten den, jaké to bylo?
1: No už jsme měli nervy, protože já jsem to vypočítal blbě. To zabřeznutí bylo testem až tím dalším. Gorily jsou březí 8 měsíců a teď ty lidi, jak to bylo sledovaný těma kamerama, takže přenáší a že se musí oddělit a že musí jít na operační stůl a tohle. Samozřejmě tohle, ty gorily jsou rodinný a to bychom jim nejvíc ublížili. A ona nepřenášela, bylo to vidět, že má teda břicho větší, měla nalitý prsa, ale pak jsme jedno ráno přišli a ona jim měla v náručí, takže bylo super.
0: A přišla vám ji ukázat?
1: Přišla, my jsme nečekali, protože se, jak se za ráno dávají do těch oddělovacích boxů, kde dostávají takzvané snídaní, protože pak se uklízí ta velká expozice. Tak jsme říkali, když nepůjde, tak to nevadí, jaký to jídlo dáme do té expozice a nebudeme jí zbytečně nějakým způsobem sekírovat. A ona přišla do toho oddělovacího boxu k těm svým dveřím a vlastně jídlo si vůbec nevzala a tu moju takhle nám dala k těm mřížím a mohli jsme se ho dotknout. Tak to bylo pro nás tou Gábinou, jak jsme tam byli tenkrát jako největší projev té důvěry toho zvířete. A vzala si a odešla. To bylo takový až na slzy, no.
0: To si říkám. Teď úplně to mám staženo v krku. Vy jste s mojou potom zažil spoustu krásných let, ale zažil jste i jeden velmi náročný okamžik, když se malá moja topila a vy jste ji dokonce zachránil. A zachránil jste jí život. Co se tenkrát vlastně stalo?
1: Bohužel tenkrát se to hodně soustředili kamery, s nahráváním jsme měli jako ve vnitřku. Ale výběh snímali kamery, nesnímali teda přímo vodní příkop. Z největší pravděpodobnosti asi moja běžela a spadla do toho vodního příkopu, což my jsme nevěděli, my jsme s kolegyní ráno přišli do práce a my tam vlastně v té přípravně máme skleněný okna a museli jsme tam dát žaluzie, protože když tam ty žaluzie nebyly, tak ty gorily furt koukají do toho okna, takže ty návštěvníci by viděli akorát jejich zadky.
0: Oni čekají na jídlo.
1: A sledujou je, ne na jídlo, co dělají. A když děláte to jídlo, tak Richard furt klepal na to okno, abyste rychleji zkrajeli a furt vás sekíroval. A když jsme šli domů, tak se to zatahovali a ráno, když jste to otáhli ty žaluzie, tak jste tam viděli ty gorily v obličeji, jako už koukají, co bude k snídani. A teď jsme to vytáhli a nikdo tam nebyl. Tak koukám na tu obrazovku a oni seděli venku. Koukali jakoby do příkopu, což nás samozřejmě napadlo. Gábině říkám, hele, pojď, půjdeme se podívat ze předu od návštěvníků. Když jsme docházeli k návštěvníkům, tak najednou koukám, že oni koukají do vody a tam leží to gorilí tělo. Což já už jsem teda zažil povodně. Když jsme táhli tenkrát utopenýho Ponga, tak jsem se rozeběh a skočil jsem do toho vodního příkopu. Gábina zatím utíkala pro pomoc a musel jsem vylézt na stranu goril, protože tam je hloubka přes 4 metry a nad vodou je elektrický ohradník. Kdyby něco gorily samozřejmě neumí plavat, lidopy neumí plavat, ale kdyby náhodou se nějak, tak je tam ještě drát a tam je 10 000 voltů. No takže jsem chytil, vylezl jsem na kraj břehu a začal jsem jim uživovat. Richarda jsem měl teda za zádama, ale vůbec jsem ho nemím a to byla hrozná rychlost. A ona se probrala, že moja nikdy nebyla v náručí, tak začala ječet. Vedle mě byla Kamba, ta nejstarší samice, říkám, Kambu, švem si ji. A kolegyně zatím zvedala dveře od těch oddělovacích boxů, od těch ložnic, tak one se sebrali a odešly. No a za 2 hodiny ta moja běhala, jak kdyby se nic nestalo, takže naštěstí to dopadlo dobře, ale asi z největší pravděpodobností běžela, podjelo jí to a spadla.
0: To je neuvěřitelný zážitek, řekněte mi potom, když už bylo po všem, po té události, uvědomil jste si,
1: až když jsem že vlastně... sedět, to by byla tenkrát snad národní tragédie, protože to, jak to bylo mediálně, to oni všechno, ty lidi hlídali.
0: Sledovali.
1: Mě volali třeba v jednu hodinu, že se moja probudila na můj mobil, já jsem šel vnitř čurat, najednou mi bliká mobil, že jsem to měl vyplýt, tak říkám, prosím, a já vám volám, pane Ždánský, moja se probudila, já. A pan říká, vždycky musíte slušně s těma návštěvníkama, tak já, no tak chtěl jsem nejradši říct, no kdyby se neprobudila, tak to je smutný, že jo, ale ona má nudly. Já říkám, no ona jí to samice, máma jí to kidživu volí zne a to, ne, ne, jeďte tam a nechte jí vysmrkat a takhle ty lidi to hrozně poličovali, takže
0: jasně.
1: Proto to říkám z tohohle důvodu.
0: To byla náročná situace.
1: To byla náročná situace, no, takže si nedovedu představit, samozřejmě pro mě by to bylo psychicky, to, když už jsme měli povodně, když tam zahynul samiček Pong, což byla pro mě obrovská rána, tak ještě tohle, no to bych ze zahrady odešel. Už bych ho zase psychicky nezvládl.
0: Takže zaplať pámu, že jste udělal to, co jste udělal.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Posloucháte reprízu pořadu. Co tě znám, tak...

0: host dnešního středočeského setkání Marek Ždánský nás vzal do zoologické zahrady v Praze, protože tam svého času ošetřoval gorily. Když bylo moje skoro 7 let, tak ocestovala do přírodního parku ve Španělsku. Byl jste rád?
1: Jo, já si myslím, že to je přání vlastně každého ošetřovatele, nebo aspoň takhle by mělo být, protože mláďata musí být, protože ty, co žijou v té zoologické zahradě, to potřebují, aby prostě trošku žili ten svůj život. Prostě přání bylo, že to mládě musí vyrůst u té rodiny a pak odcestuje do té jiné zoologické zahrady, tam bude mít svoji vlastní rodinu a tam porodí to mládě. A já jsem se těšil, že se tam pojedu podívat. A mně se to splnilo.
0: Pro mě to byla taková nepříjemná informace. Říkala jsem si, jaké to pro vás musí být, když ta vymodlená holčička, která se konečně narodila, tak odjíždí, ale ono to samozřejmě dává smysl. Ona potřebuje do jiné tlupy, aby tam mohla založit
1: vlastně
0: rodinu.
1: V té gorilí skupině táta její, to je šéfem a ten vlastně je otcem všech těch mláďat. V přírodě to je tak, že táta vyžene svý syny, aby mu nepářili vlastně jeho vlastní samice. A máma vlastně zase vyhání dceru svoji, aby zase táta nepářil. Jo, a v tom pralese oni si najdou vlastní skupiny. V té zoologické zahradě to samozřejmě musí hlídat ty ošetřovatele a informa koordinátora chovu evropského, který doporučí nějakou zoologickou zahradu. No a koordinátor doporučil moje Kabarseno. Španělsko, kde na ní čekal samec Niky, ještě z volné přírody, jen z mála samců, který jsou z volné přírody. No a ten ji začal pářit, což jsem měl zprávě od ošetřovatelů. Tam porodila, po 2 měsíci jsem za ní přijel a už jsem tam za ní jezdil. Tenhle rok tam za ní jedeme znova, už jsme takový blázni. Tak se vracím k tomu, tak jsem tam přijel, vždycky jsem ze strany návštěvníků, normálně jdu jako návštěvníků, kam nechodím ze zádu zbytečně. Ona tam seděla s tím mládětem, koukala, občas se podívala a pak se mě všimla. Teď prosila ten okamžik pro mě. Přišla, sedla si přede mě a teď tam ukázala to mládě. A musím říct, že vyhrkli jsem si, jsem splnil ten sen. No a pak tam jezdím, jak jsem tam za rok byl zase s dětma, takže jsme si ukázali na vzájem děti a takhle byla vždycky blbné. Jako šoumenka, ale je to zajímavé to, že nikdy nebyla na umělý odchov, že vlastně to, že byly 2 roky a nic se mi výtah z vody, to si podle mě to vůbec nemůže pamatovat.
0: Mně na to připadá úžasné to, že tam opravdu jezdíte jako běžný návštěvník, že tam nejdete jako ošetřovatel.
1: Já si platím normální lístky, vkrátce pak se pozdravím s holkama, s španělskými, ty ošetřovatelky, že jim přijede třeba čokoládu nebo něco jiného. Je pravda, že jsem jí dvakrát moje tam přivez dárek, nebo nechal dovést, protože oni byli těžký. Byla krmná bedna a takový pak hlavolam k narozeninám, tak to se muselo vždy PPL, protože to bylo drahý, ta bedna stala asi 12 tisíc a ten hlavolam 15 tisíc s tím převozem. A to bylo těžký, protože těm gorilám musíte dát těžké věc. Tak mi vždycky dělá radost, když to tam v té expozici vidím a my samozřejmě jsou rádi, tak mě třeba poděkuju.
0: Nebo... A předpokládám, že pokaždé, když tam přijedete a ona si vás všimne, tak za vámi přijde.
1: Jo, no musím říct, že a nikdo k tomu nenutí, tam vemte si, že nemusí.
0: No jasně, jo. No jasně, přesně.
1: Není to žádný slzy a tohle, to prostě jenom se podíváme, hele, ty jo, dobrý, poznám,
0: víme o sobě.
1: Víme o sobě, není to, že by byla, když odjíždíme, nebo jak si to je zase to moc to poličení, to právě není. To, i když já prošiju do pražský zónu, vidím tam toho Richarda, tak prostě se na sebe podíváme, víme. Já jsem rád, že tam člověk nemusí být špatný, že už není tam v té zahradě, protože ty zvířata to tak neberou. A to je právě výhoda toho, já jsem zásadně proti tomu poličování a těm umělým odchovům, protože ty zvířata mají pak hrozný handicap se začleňovat pak zpátky.
0: No a když jsme teď mluvili o tom, že vám moja přišla ukázat svoje mláďátko, samičku Duny, tak on se potom krásně uzavřel ten kruh, protože Duny se po pár letech dostala zpátky do pražské zoologické zahrady.
1: Musím říct, že panu řediteli se povedl majstrštych, kdy teda dokázal koordinátora chovu asi přesvědčit, nevím jakým způsobem, protože je nový pavilon, Richard se svým asi nama zůstal v tom starším pavilonu a v novém pavilonu je nový samecký sumu a ten už vlastně s mojou není nějakým způsobem příbuzný. No a vlastně Duny přicestovala do Prahy, kde jí se mu začala pářit a už má vlastně mládě, který teď baví všechny návštěvníky a celý ten gorilý pavilon. Doporučuji teď, dokud jsou ty mláďata, protože jsou tam 2 mláďata, a ať ty lidi jdou podívat se, protože teď je nejkrásnější pohled na celou gorilí rodinu.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: S hostem dnešního středočeského setkání, ošetřovatelem goril Markem Ždánským, jsme se dostali mezi lidoopy. No a my vás máme spojeného hlavně s gorilami, ale vy se určitě věnujete i dalším lidoopům. A řekněte mi, jaký je rozdíl mezi jednotlivými lidoopy, jako jsou gorily, šimpanzi, orangutani? Je tam nějaký rozdíl, třeba v povaze?
1: No určitě. Těch lidoopů to je většinou tak, že ten lidoop si vybírá toho ošetřovatele.
0: Aha.
1: Když nějakým způsobem ho přijme, tak ten ošetřovatel si s ním pak vyvíjí vztah. A když to nejde, tak prostě na to ošetřovatele útočí, nenechá se dávat jídlo, nebo třeba příklad hází bobky nebo na něj plive. Je agresivní, tak musí ten ošetřovatel změnit to působiště. Takže i ty lidoopy mají to výhradní právo si toho ošetřovatele vlastně nějakým způsobem vybrat. Pro mě bylo nejtěžší u orangutanu. Orangutan, teda to je oříšek, ten se nebojí ani vody. Ten, když máte šimpanze a gorilu, tak když třeba zlobějí nebo takhle, tak postříkáte vodou nebo zapnete hadici a oni ustoupějí. A u toho orangutana na něj můžete stříkat tu vodu, on si otírá tu vodu a říká si, počkej, já ti to, takže...
0: No a je nějaká cesta, jak na něj?
1: My jsme měli třeba orangutaní samici upytá, ta přicestala tenkrát z Moskvy a to teda byla drsňačka. A prostě tou prací, tím, že každým dnem jsme se posouvali krok a krok do toho, že jsem říkal, tady dostaneš jídlo, musíš přijít a být takový, nekřičet na ní, jako nechat jí to otevřený, jo, na ní netlačit, ono, jídlo dostaneš, když přijdeš do téhle místnosti. Jo, ale nezavřel jsem jí třeba týden. Tak se tam prostě týden neuklízelo, ona přicházela, jedla tohle. Pak jsem to jídlo odebral a říkám, když teď přijdeš, tak ti to takhle prondám. Tak to koukala, první den nešla, ale druhý den už si to třeba jistě a posouvali jsme to a trvalo to a takhle jsme se vlastně seznamovali. Všechno záleží na tom daném zvířeti, ale i ten ošetřovatel tam hraje hroznou roli povahově a důležitý je prostě mít respekt a úctu k těm zvířatům.
0: Nesnažit se to přetlačit.
1: Tak je to, a to by mělo být vlastně, když chováte rybičky, když chováte psa, máte kočku, jakýkoliv zvíře, tak prostě musíte mít respekt před těm zvířatem a úctu, protože si to ty zvířata zaslouží a my je vlastně držíme.
0: Dá se tedy říct, když jsme se bavili o těch různých lidoopech, jaký je mezi nimi povahový rozdíl, jaké jsou gorily, šimpanzi?
1: Gorily jsou takový klidasy. Samozřejmě je to individuální, protože každý má svoji povahu. Můžete chytit gorilího samce, který prostě bude rvát furt a třískat do všeho, ale samozřejmě největší nerváci, když to řeknu, tak jsou šimpanzi, ale to jsou i v přírodě. Ty prostě letí z kopec na kopec, řvou toho, si s váma dělají tuťuňuňu, hrajou, povídají a to najednou přiletí něco přes nos a začne řvát, jo, takový cholerici. Orangutani jsou rozvážní, ty taky jakoby přemýšlí, jo, v přírodě vlastně většinu času tráví ve stromech, ve vejškách.
0: Podle toho, co říkáte, tak vlastně práce v té zoologické zahradě a s těmi gorilami musela být úžasná v tom, že ten každý den je úplně jiný. Každý den jiná situace, každý den musíte trochu třeba vymýšlet, jak na ně sledovat, jakou mají zrovna náladu.
1: Přesně tak. To bylo právě, co mě fascinovalo hrozně, že každý den vlastně s nima pracujete a každý den ničím jiným vás překvapí. Myslíte si, že všechno víte a najednou zjistíte, že nevíte nic. My jsme třeba udělali váhu zabudovanou v zemi před mřížema, kde teda my jsme měli displej hned vedle jakoby v přípravně a návštěvníci měli v pavilonu. Zavoláte prvního, vždycky musíte volat stříbrožbetýho samce, takže tady v tom případě byl Richard přišel poprvý, sedl si na tu váhu, vám tam vyskočilo 189 kilo, dali jste mu za to jabko, on odešel a pak se vážili v ostatní. U těch mláďat to bylo horší, že se třeba chytali těch mříží. Druhý týden jsme zavolali Richarda a on už si sedl vedle váhy a jenom na ten plech, na tu váhu dal jenom nohu a nastavil ruku, že chce jabko.
0: Jakože za odměnu to udělá.
1: Ano. Já mu říkám, no, sedni si tam celý. Ne. A když tak se mu dal jabko, on se posunul, tam strčil druhou nohu, ale s tím zadkem seděl vedle. On se posouval, až říkám kolegyním, počkej, schválně, ať víme, o co jde. Takže pak jsme to museli dělat tak vážení jednou měsíčně. Ráno jsme vynechali snídani, no a k obědu už klepal na dveře, protože tam byly i pevné dveře, aby jsme podevřeli k těm mřížím, že už sedí na váze a je připraven. Takže jsme museli, jo, a to je jedno z mála toho, že jste museli vymýšlet.
0: Chtěl vás přechytračit?
1: Chtěl přechytračit, tak jsme museli trošku zabudovat jiným způsobem, no.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do pražské zoologické zahrady za gorelemi. Naším hostem je jejich ošetřovatel Marek Ždánský. Vy dneska sice už v zoologické zahradě nepracujete, ale za gorelemi se pravidelně vydáváte do Afriky. Jak často tam jezdíte a kam konkrétně?
1: Tak já mám asi s kamarádem, s Vladimírem Čechem, klub Gorela, kde sbíráme penízky z prodeje. Já jsem napsal 4 knížky. On má v Klenči pod Čerchovem, u něj v baráku, to je ale vlastně jakoby restaurace nebo Gorela kafe, kde se každý týden pořádají povídání různých cestovatelů, přírodovědců a výtěžek tady z toho jde prostě na podporu Afriky, jakoby vlastně Gorel ve volné přírodě. A vlastně jezdíme do Rwandy, Ugandy a Konga. Tam máme několik těch projektů. Zmíním třeba 2, kde podporujeme v Kongu 2 učitele, který vlastně učí ochraně přírody, místní černoši, což si myslím, že je hlavní velký smysl začít od těch nejmenších. No a pak máme druhý projekt a to vlastně podporujeme stopaře. To jsou vlastně lidi, kteří chodí za gorilama, vlastně učí na přítomnost těch lidí, z kterého pak vlastně ten turismus, že se za těma gorilama jedete podívat a vidíte, tak jako my dva jsme teď od sebe daleko. A to přináší obrovské peníze a vlastně v tu chvíli, co se týká třeba goril horských, teda v té Rwandě a Ugandě, tak já, když jsem tam byl první v roce 2003, tak bylo 500 goril ve volné přírodě. A teď je rok 2026. Teď jsem tam byl v únoru s Láďou a počet se odhaduje na 1800, takže to stoupá.
0: To zní báječně.
1: Tlásti, co se týká teď mluvím o gorilách horských, teda se dá říct, že ustoupilo hodně a samozřejmě jsou ho habitovaní všichni, to nikdo nechce, ale těch pár skupin, kteří jsou navyklí na ty turisty. Fakt ta jedna hodina s gorilama, než za nima dojdete takhle, tak to je 6 až 8 hodinová jakoby cesta, takže celý den stojí $1500, což jsou ohromné peníze. Což samozřejmě se uvědomila i ta vláda. Z toho má peníze, má z toho národní park, ty místní vlastně mají, jezdí tam turisti, takže někdo dělá průvodce, někdo nosiče, někdo vyřezává různé sošky, upomínkové předměty. Takže to uživí vlastně celý ten region a má to smysl v tuhle chvíli. V tom pralese nežijou samozřejmě jenom gorily a další desítky, stovky jiných zvířat, stromy. Přestalo se kácet, naopak spíš hrozí to, že by ten prales by se potřeboval zvětšit, protože jak se zvětšuje samozřejmě populace těch goril, tak to jsou teritoriální zvířata, které by samozřejmě potřebovaly ten prostor potom větší a větší, takže ono člověk neví, jak to bude zase do budoucnosti, ale v současné chvíli to funguje.
0: Vy jste říkal, že vlastně ti turisté, kteří jsou tam za těmi gorilami, tak tam u nich můžou být maximálně hodinu, to je proto, aby je nerušili.
1: Tak. Já se setkám samozřejmě taky s názorama. Vy otravujete v zoologický a teď je otravujete i v té přírodě. Já říkám, že tady je zásadní rozdíl v tom, že v té přírodě, když tam jako dojdete, tak oni můžou kdykoliv udělat 3-4 kroky a zmizí vám.
0: Já jsem slyšela, že od goril byste měl mít odstup minimálně 7 metrů. To je z jakého důvodu?
1: No, je to z bezpečnostních důvodů, ale ten hlavní důvod je kvůli přenesu nemocí. Že samozřejmě jakákoliv respirační nemoc tu gorilu může zabít. Mm-hmm. Nebo jakýkoliv lidopa. Takže dřív, když jsem začínali tam, tak roušky se nenosily a pak po covidu vlastně už jsou povinné roušky, což je taky náročný v tom vedru a to nemít. Ale samozřejmě kvůli jejich bezpečnosti. Ale někdy se stane samozřejmě, že ta gorila se zvedne a přijde k vám. Oni vysloveně nechtějí kontakt, i když jsou záběry, že třeba strčí nebo takhle. Jakoby ale nemělo by to být, protože ten přenos těch nemocí nebo nějakých těch bakterií může být pro ně fatální, ale jako přijdou k vám na metr. No.
0: To potom asi je trochu těžké ten odstup dodržet, že? Protože...
1: No to vlastně, vy jste totiž tak v šoku, že vlastně v zoologické zahradě se zvyklá na mříž nebo na sklo nebo vodní příkop bariéru. Tady ten kolos 200 kilový, když přijde k vám, tak to si myslím, že i ty největší odvážlivci.
0: Malá dušička.
1: Jsou malá dušička, tak.
0: Stalo se vám někdy, že nějaká gorila na vás vyběhla, neříkám přímo zaútočila, ale něco takového, jak se říká, jakože je tam ten rychlý pohyb?
1: Jo, chytla mi za nohu. Chytil mi, jako i pobertáček běžel a chytil mi za nohu, ale to jen tak ze srandy. Ale už jsem viděl, že v nějakém tom postoji. Já jsem si teda myslel, že začne tlouct do hrudi, jakože se chce předvést, ale on se jenom rozeběh a chytil mi za kalhoty a pustil hned a běžel.
0: Tak jo, byla to bylo spíš úsměvné.
1: Ale pak jsme narazili, jsme byli v Kongu. Tak jsme šli ke skupině, kde už jsme teda byli varovaní, ale protože my jsme tam měli projekt, takže my máme trošku jiný podmínky, než mají jakoby turisti. A ten stopař, co byl u té gorily skupiny u toho samce, tak říká, že je nervózní, on den předtím se popral s jiným samcem, ustál to, ale má škrabanec na noze a je z toho nervózní. Tak jsme přišli k němu, vidíme, jak to bude vypadat, no a on na nás vybíhal. To vypadalo teda hrozivě, ale on se vždycky zastavil tak 3 metry před váma. Tak při druhém vyběhnutí jsme řekli, že dneska ho otravovat nebudeme.
0: Říká se, že když se dostanete do takové situace, tak nemáte utíkat. Já si to neumím představit, že bych tohle to ustála a vydržela na místě.
1: No, se moc neuteče,
0: nejde to.
1: No, to chroští kolem vás a takhle. Záleží samozřejmě, v jakém terénu je chytnete. Někdy jste v kopci. Není to úplně tak jednoduché tam někam utíkat, ale je dobrý jít na bobek, jako dávat podřízenost a je to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je ošetřovatel goril Marek Ždánský a je tady mimo jiné i proto, že jezdí nejenom do Afriky, nejenom za mojou do Španělska, ale také do Bílichova na Kladensku, kde má chalupu. Jak dlouho už ji tam máte?
1: No chalupa, chata, dřevěný strom. No. Takhle, my tam máme chatičku, já tomu říkám, že to bude historický muzeum, to je malinká, stará, opravdu tam jsme jezdili s mámou, kde není žádná elektrika, topilo se na kamnech, koupali jsme se v lavoru, voda ze sudu. A tím jsem asi já strávil dětství, jakoby úplně...
0: Ale taková ta chata má správně být.
1: Žádná televize, petrolejka, svíčky, večer. Jo, ale jenže my jsme byli tak malí, to si pamatuju, že jsme vždycky zvenku přiběhli, protože to je jakoby v lese. Takže jsme přišli tak uřízený, že jsme se opláchli v tom lavoru a šli jsme spát. Máma v tu vodu, si tenka pamatuju, že třeba táta totiž moc na tu chatu na ty víkendy nejezdil a tu vodu ještě vlastně šla zalít zahrádku.
0: Jasně.
1: Bylo úplně, jak se šetřilo prostě.
0: No,
1: a ta byla postavená v roce 1906. To dělal praděda, no a já jsem vlastně později koupil pozemek pod tím a tam jsem asi postavil dřevěný sroubek, to je, ale já to tam miluji, protože koukáte do údolí, tam máte rybníky. Vidíte teda jeden, ale oni jsou tam dohromady čtyři, nádherný les a vlastně koukáte do stráně. Tak tam já umřu určitě. Děti tam vlastně jezdí od malička, tak doufám, že až nebudu na světě, tak tam budou jezdit dál.
0: Co ono to máte nejradši, že tam je ten klid a pohoda, ta
1: miluji
0: příroda?
1: Ten klid. Řeknu to, sedím na té terase, vedle pes leží pes. Děti běhaly, já jsem měl v ruce toho panáčka a koukáte do té dále a říkáte si, to je pohoda.
0: Vy jste krásně zmínil to posezení na terasce, ale zeptám se, jsou tam třeba i nějaká výletnická místa, něco, kam se dá vyrazit na výlet?
1: No určitě je tam Žateci nedaleko, jakoby teď vlastně udělali ten Žatec jako UNESCO, že jo? A ten les prostě prochází, ta příroda je tam nádherná, zatím ještě teda, když poslední dobou mi tam připadá, že tam hrozně kácí, já teda věřím v to, že to dělají nějak koordinovaně a že vědí co a jak, mojí důvěru, ale někdy mi to připadá, že...
0: Někdy by člověk rád, kdyby to nechali tak,
1: no,
0: jak to je.
1: Kdyby to nechali tak, jak to je, ale nejsem lesák. Ale někdy mi připadá těch aut, co odváží to dřevo. A pak mě mrzí, když najednou ty auto vidím, protože samozřejmě to směřuje na Německo, tak to si říkám, tak když to ještě nezůstává u nás, tak je mi to trošku líto. No. Ale za jiným se znám, tak mu věřím. Mám moji důvěru.
0: Když jste v Praze a zajdete se podívat do pražské zoologické zahrady, tak předpokládám, že vždycky zamíříte ke gorilím výběhům.
1: Jo, určitě, určitě se podívat dolů za Richardem, pak jdu za to. To bylo, že ono tam vždycky šlo za tolik lidí, že se tam...
0: To je pravda.
1: Takže se snažím spíš v týdnu, no, ale zahrada je nádherná, velká, ale celkově všechny zoologické zahrady teď prostě, co se týká České republiky, šly hrozně nahoru. Třeba Lešná, Ostrava, i ty soukromí, jako je Dvorec. Musím říct, že fakt má to už úroveň.
0: Já myslím, že máte naprostou pravdu, že je skvělé, že se to u nás v těch zoologických zahradách stále zlepšuje a že lidé stále víc přemýšlejí o tom, co je pro ta zvířata důležité.
1: Tak.
0: Moc vám děkuji, že jste přišel, že jste nás vzal nejenom mezi gorily a hlavně vám přeju, ať vám stále dělá radost nejen moje, ale všichni její potomci a vlastně všechno, co děláte.
1: Děkuji a všem přeju krásný den.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naším dnešním hostem byl chovatel goril Marek Ždánský. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Středočeská setkání.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Metro a autobusy v Praze opět jezdí častěji než o letních prázdninách. V pondělí se k nim přidají také tramvaje. Policie našla na Kutnohorsku pohřešovaného 37-letého muže s omezenou svéprávností. A počasí v regionu zítra, podobně jako dnes, polojasno až oblačno, oteplí se k 27 stupňům. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V Praze skončil prázdninový provoz městské hromadné dopravy a metro i autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k nim přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý 1. září. V jízdních řádech nově platí i některé trvalejší změny, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Propahu a okolí.
2: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
0: Policisté právě dnes našli pohřešovaného 37-letého muže s omezenou svéprávností, který se na začátku srpna nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci na Příbramsku. Vypátrali ho na Kutnohorsku a muž je v pořádku. Agentuře ČTK to potvrdila policejní mluvčí Barbora Šnévajsová. Také dodala, že policisté muže našli na základě informací od veřejnosti. V České republice by v nejbližších několika letech mělo výrazně ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst. Upřesní mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
3: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb. Sport.
0: První fotbalová liga dnes nabízí fanouškům úvodní 3 souboje 6. kola. Pardubice doma podlehly brněnskému Artisu 1-2 a uspěl také další tým z moravské metropole. Brněnská zbrojovka si doma poradila se Zlínem 3-2. Moravské derby mezi Baníkem Ostrava a Olomouckou Sigmou začne večer ve 20 hodin. Slavné pražské derby Sparta Slavia je pak na programu zítra. Začátek v Praze na Letné je zítra večer ve 20 hodin. Hvězdný slovinský cyklista Tadej Pogačar musel dnes po pádu v 8. etapě předčasně odstoupit ze španělské slavné Vuelty. Jednoznačný lídr tohoto závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem. Počasí. V noci na neděli čekáme ve středních Čechách zpočátku oblačno až polojasno, od západu postupně přibývání oblačnosti až na zataženo a jen ojedinělé slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 14 stupni při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 12. Zítra přes den polojasno až oblačno, ráno místy zvětšená oblačnost. Maxima kolem 27 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se srazila dodávka s osobním vozidlem, provoz policisté zastavili. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Pivo.

0: A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.
1: Pivíčko.

0: lásku.
1: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ušteckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezávadí. Díte. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, teď máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by Liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdlu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla Liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky Liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohodle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o Lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady Jizerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci. Mimochodem, onen Taman, čaroděj, mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem?
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka, vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristianov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekneme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom

0: mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. Ano. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná. Takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama. Byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovali a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši předci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešný host, dostal letos výjimečné ocenění. Stal se laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiální vysvětlení. Z něj ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Beninu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Zní to skoro neskutečně, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Beninu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinářství jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil třeba svou rozhlasovou stanici. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Mm-hmm. Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, které jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraniční věci, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.

0: mluví česky a si říkáme, já, tak ten mi rozumím. Jsem taky součást tohohle, jo, i když už jakoby neúplně, protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
1: My a oni.
2: Maxime Deda tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle Bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
0: Jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat, aby mohl to studium zaplatit. A v tom oboru jsem až do dneska.
2: Který je to obor a co vlastně děláte?
0: Já pracuji se cestovním ruchu a hotelnictví. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypráví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
2: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
0: Ono si to hodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosty chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosty, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak. Měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady v něčem krásném.
2: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
0: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Ale hned po revoluci, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou nejlepší kamarád. A
2: kde vidíte problém? Bez problémově to není.
0: Problém je v tom, že politicky někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, když jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historii. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: Už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričany, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle, tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky, Češi byli, někteří byli s námi, pokud nechce, má právo

0: Srdce se nemá poroučet, ono má svá pravidla. Prirodzene mu patrí slovo láska a to môže byť komplikované, priznáva Maxim Mededa.
1: Komplikované väčšinou býva na začátku, pretože sú to dve kultúry, ktoré sa majú dávať dohromady. Pokud tí lidi sú akoby dospiele, dokážou ty dvě kultury používat. A normálně by to mělo být, že ty děti, které se narodí, by měly být silnější. Jo. Jo, co se týče jazyky, mají šance si naučit několik jazyků. A umět jazyk v tomhle světě, no, to je velký bonus. Dva lidi, kteří opravdu chtějí být spolu, tak oni se snaží jako ty překážky nějak eliminovat postupně.
0: Asi ta dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milujou, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinka ty detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom můžu se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu postatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopíra, že má sice hodně kamarádu, ale také zažili případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba se mi stalo jedno, že kolegyně ze školy mi řekla, že táta, když vidí v televize černochy, no vypína, nebo vybere nějaký jiný kanál. Tak jsme se domluvili, přijeli jsem tam na návštěvu v pátek, tata zmizel. Sobotu ráno mama říká, táto, máme tady návštěvu, není to slušný, pojď. A tata přijel, byl to voják, vzal si normální mapu, ukázal mi, kde je ten Benín, můj, nalýval Slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
1: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste jel do Beninu?
1: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
0: Takže vy jste z té skupiny.
1: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
0: Budete užitečný.
1: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
0: A vidíte tam i divadlo?
1: Určitě. Mě napadá nějaká divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat a já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaký rady, jak hrát krásně třeba.
0: Jestli jste nikdy neviděli Maxima Medvedu v divadle, mohli jste alespoň z toho výroku poznat jeho skromnost a pokoru. Prý to jsou také důležité vlastnosti na prknech, která znamenají svět. Tak přeji hodně budoucích žáků a děkuji za milý rozhovor a upřímnost. Na příští pořad mě a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila, a to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkaly městských pozemků.
4: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba discgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Coquard.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojedinělé. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu. A večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že jeden metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu,

šla si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastasius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách, jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byly jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce

0: přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
1: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
2: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
1: To byl můj dědeček a moje babička. Ten Jindřich a Marie.
2: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
1: Ano, tak.
2: Ta kaple je komu zasvěcena?
1: Kaple je zasvěcena Josefovi.
2: Ta kaple je barokní?
1: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
2: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
1: Zřejmě.
2: Seděli normální, běžní?
1: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
2: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro tylnáře, pro občany z této vsi, městečka?
1: No, tady jsou ještě v Tylnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky. A že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady.

0: je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
2: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
0: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
0: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit jen školy. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 24 milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů, říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních vpustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
7: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme zase zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní.
1: Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v 6. kole vyhráli na hřišti Pardubice 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď, v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová polev Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo, jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestříhne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl voňavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejní. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří, anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť, to ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů. Tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to jak dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstit třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Bychom každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli k tomu okyselně to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
1: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
2: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
1: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
2: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
1: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
0: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek, souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SV je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura tam má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Rybářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždící, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by v Česku mohla být od ledna nižší než teď. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
2: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
3: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
2: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
4: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
2: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst. Potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merabá.
5: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
1: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
6: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmu a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, my se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy. Sport.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jihozápadu až západu a večer bude postupně slábno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín. Nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
8: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
7: Nebojte se, nemáte přece trému.
8: Já bych měl taky malou otázku.
9: Prosím, jen se ptejte.
8: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
9: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
8: Cože? V Radio Luxemburg?
9: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
8: No pánové, co teda?
9: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky, na procházky chodil jsem se

aby měli jiné moly, rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit.

sotva se jim za ženu pojal. I znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě, co bych šetřil chudou štěnici.

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
4: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
3: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
5: Tak to jsou peníze z prvního století.
4: Ano, drobné.
5: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
4: Vždyť to říkám.
6: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
4: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
3: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
4: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
3: Poslyšte.
4: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam... Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
3: Je z prvního století.
6: To bude světová událost.
3: Ano.
2: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
7: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
8: Lucerně prostě.
7: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
9: Ne domů.
7: No, Milda, ne domů.
8: Ne domů.
7: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
8: Když si říká všude dobře, tak co doma, že jo?
7: No, no. A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Jirka začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší bola, nemo. Teď jsem dostal já záchvat smíru.
8: Ano.
7: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni mysleli, bolo, že se perem.
7: Ano. Ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
7: No.
10: Ty jsi si po mně čistil.
7: Ano, v těch on si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdem domů. A Milda povedla, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
8: To je pro nervy, no jo.
7: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
10: Jistě, to je pro psychiatra.
7: To nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
10: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
7: no.
10: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
2: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohu. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiče. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
11: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
10: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
11: To se nedivím.
10: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
2: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam seš napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Jánošíka nebo Děníka z Prodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hroznej trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz. Samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se všechno slyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
5: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
6: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
7: Tak co potřebuješ?
6: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
7: Odpovídej, než se tě ptám.
6: Kolik vás bude u stolu?
7: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
6: Co?
7: Osm?
6: Co?
7: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
6: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
7: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
6: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kaplouni, půl tuctu perliček, tucet ksefelek, dva tucty kvíčel, tři tucty, jako neznáš,
7: přivézl hrzinu, jako neznáš,
6: jako neznáš,
4: a slyšel si otázka na to správné výši, pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
6: Hotová
4: vražda!
6: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
7: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
8: Tak jsem tady, jo?
9: Koukám. To, že tě pustila.
8: Chtěl jsem ti vyhovět.
9: No, máš zase nějaký průšvih.
8: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
9: No.
8: No počkej, počkej, vážně.
9: To tady dlouho nebylo.
8: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
9: Co ti píšou z té advokátní poradny?
8: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
9: Ukaž mi ten dopis.
8: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to jestli budu ještě živ, píš.
9: Šumár, já kolik si koupil těch kytek?
8: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
9: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
8: No, konečně.
9: No jo, konečně, byla znásilněná.
8: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
9: Znásilnili nějaký mužský.
8: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
9: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
10: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika.
5: já jí jdu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
8: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem. Tak.
10: Děkuji vám. Tak, moc to potřebuji.
8: Ne, vůbec to rádi.
5: Tak pojď, no.
10: Děkuji.
9: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
8: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
9: Jsi musel líbat rukové.
8: Co učiní gentleman mého kalibru
9: takové? Prosím tebe, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
8: Já jsem volal.
9: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě neučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgid.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Krucifix, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: I hned. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: Zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznila, že to pak kradu. Ale ostatně jsou tady svědkové. Vy jste to všichni viděli. Na ten. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, teď vy neumíte počítat ani do pěti na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klovou, udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
2: No. Pane Kopecký bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
4: Ale no ano,
1: já bych
4: ještě samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl to tleskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obalce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
4: Ale prosím vás, to nesmírám.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach, pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který ne,

0: Kábesu, si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
1: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
0: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
2: A co pak jich trápí, pane Munk?
0: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
2: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
0: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
2: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
0: Chceme mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
1: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
3: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
4: To mě bude taky zajímat.
5: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
4: No. O, takový ten...
5: No, slovo, no, nech se vedem, do holubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
3: A k té další části otázky, pokud...
4: No, právě.
5: Proč jsem se tolikrát ženil?
3: No, to
4: ne,
3: ani
4: to
3: ne.
4: Tam ne,
3: ale jestli tam jste šťastný v manželství.
4: Šťastný.
5: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
3: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
5: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
4: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože V jednom z těch

0: kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
1: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné. Je to strašně podstatné. Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří si teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to tu bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás nějaký společný zájem? Nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Parpoříková. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4:23 a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prachatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak v té osedlici, tady s tou jsou v Prachatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme starý Prachatice a Ostrov, třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči, nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme starý Prachatice a Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda starý Prachatice a Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je pol ve Vlachově Březí. Nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže je to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se raz na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku, já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a no, kdo přijde, tak přijde, no, je mi to... To jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou. No.
0: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
1: starý
0: ve vašem městě?
1: Ve Ostrově bydlím od narození. Takže mi je 56 tam... let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přestěhuje někdo do nové ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to a hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takového kousacího a prostě kousal s letákama a pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odčal nalipno, takže kousací pes a prý už umřel, no, takže... Jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďkon jak budou... V říjnu volby, tak vlastně...
0: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v Noční lince mluvit na jakékoliv politické téma. Takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Tak Prachaticích pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
0: Dobře. Věruško, tak já vám moc poděkuju, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mě bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které se na té vesnici dělaly, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
0: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak mi tohle to nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: že je
0: právě
1: na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám podešel jeden z těch pracovníků, byl mu 1,90 a předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není. Dneska se každý jako z toho snaží, když něco dělá pro tu obec, ten člověk, tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby teda nebylo, mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností, něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
0: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes se lidé spíše hledí sami na sebe.
1: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. V přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
0: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění jakkoliv, z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
1: Já vám přeju zase další hezký vysílání a hezký náměty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaruško, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A první řadě moc děkuju za tuhle krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický vandr. Jako country mi na mě velice moc potěšila a kdysi hromadu letu jsem jí zpíval s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na této hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově, žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelhřimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, že se sem jednou spíš provdá, z tohohle spíš strany je to jakoby, ale jestli se to bere jako naplavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že jako, ano, přivdá, ano, pokud přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak, to, jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, že jako já každý rok, co tady byla paní, myslím, že pojídala Věrka, že by, s těma chlebíčkama, že to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že také v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozve na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémem taky většinou nemám, jako dokážu se pobavit s každým, a kdo mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teďkom tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelhřimově. Takže doba mít ještě chuť a náladu, tak se si teda ještě můžete ten den zavítat na pouť pelhřimovskou. No a...
0: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, když se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Bude jako náplava furt. Tak je těžko říct, ale to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby ten, to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že s tím starou sedlíkem už se ani nestane. No, tak je bráte budu, jakoby, že je furt jakoby ta, ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
0: Kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny, nebo jste, nebo byste se raději...
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, to, že jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě vlastně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 kilometrů vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem ji tak jakým to ztratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tak tady na tradice už nám tady bohužel zanikla, to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice, ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, Pelhřimov v město rekordmanů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to... Tady traduje o nás a je to jenom takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? A bych nějaký urazil Pelhřimov a je to, jak se to jako říká.
0: Já teda ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře.
1: A...
0: Ano?
1: Ještě, jaká otázka ještě k čemu?
0: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě v Pelhřimově, přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat s ní.
1: No, ono to bylo vážně, jako je, to už to bylo, že on je tam bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: Že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
1: nebyla
0: vztah
1: to dálka, ano, no, nebyla. Určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jít jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuju za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátkosti, ještě zdravím taky panu Danu z Blanca, jestli ještě poslouchá, to jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte
1: paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplaveně na celý život, když to tak vezmu. To je první naplaveně nabral, kdy jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavenina. Ale ta se tak nějak nepočítá. Potom další naplaveně nabral, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavenina. A první naplavení, na když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo pak potom jsem měl v průběhu nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveniny všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem dal hlavinka z tyhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byly tam přivedeny inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl takový kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co jak potřebovali, půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady do dnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebuje to, tento, tak se zeptám, tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné. Strpčil asi život, to nepřichází v úvahu.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde, cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo a jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příklad nevím, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a když takových lidí najde kolem sebe víc, tak se začlení, zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to někomu jenom kvůli tomu, že se od někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak zajít. Snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té noční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze, takový jedna paní si stěžovala, že bydlí v paneláku už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedy neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten chod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přistěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, dávám, nebo poručívám štamplu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené. Ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Mm-hmm, ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Mm-hmm. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak
1: zapadne. Já teď nemám problém. No já už jarčím
0: bruku. To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte. Já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, no, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se taky vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že. No a bydleli jsme v nájmu a naším jako přáním, nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme tři děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal v slovy, no, zase nějaká náplava. Mm-hmm. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no, takový uvítání teda jsem ani nečekala. No, ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkřiklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkřiklo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takovej společenský život.
0: To je krásné, Boženko, kéž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplava.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému sousedu?
1: Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, jo, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, tak tady sousedky pracovali, nebo byly zapojený do hasičského sboru,

0: досить всяку технику. Těch přátel jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou. Někteří, že jo, to na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterýma jsme koupili dům.
1: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
0: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mně to připadá takový jako hned dehonestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí.
0: No, Stando, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no, tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelit se, seznámit se. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, kde jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, ten byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnili do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo? Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden vchod paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi. Každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam už jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. Tak řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na propásku. My jsme kdysi mývali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, tak vždycky pejska pohladíme. A lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkově mě to připadá jako, že to je náprava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit, a nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici, třeba aspoň v blízkosti vašeho domu, nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trolejbusu, u nás jezdí se i v Koutovici trolejbus, tak prostě každý ho pozdravit, ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělý od člověka, to dejme tomu i od těch 20 let, jo, i když jsem se přistěhoval a byl mi 60 skoro, nebo 50, tak potkám 20-letého kluka, nebo má oj. No a nevětšu, že ještě má kamarád.
0: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuju.
1: Řekl bych strašně důležitý a asi takhle. My jsme s manželkou Trumpovi, teda bývalý Trumpovi, protože já jsem potom osilpil, dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se zdržujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti, a jde kolem ním dospělé a oni všichni, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane a i děti, které bydlí s váma ve vchodě. Ve vchodě nepozdraví, víte,
0: je,
1: jako.
0: Je to tak.
1: Ale to jde odstranit. To tak tím dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
0: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdravíme.
1: No já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý životě.
0: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobrý ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediné stěhování, které bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťko tehdy bydleli v Brane, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s brácho jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodlo se, že prostě koupil dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekla, brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo. My s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě, Jurško, ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsou v Olomouci a jsou spokojené.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený?
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová.
1: A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodný lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i oplakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No,
0: když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa a ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budu nostalgická ty úplně, ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být, ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi, no, ne v takové míře jako tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovalých nikdo, to jsou mladí lidi, no máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví, ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
0: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče. Ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
1: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdniny, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe, No to je něco, pro mě je to něco strašného. Opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu. Já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny. A já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala. Každého přivítám. Každýho. A po čase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi nama líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit, tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál, no.
0: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes a že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
1: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, a naopak, jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
0: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
1: Mějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla z nějaké
1: vesnice? Namyšlená, nebo takový řeči o městě, ale to nebylo nic, ale potom jsem si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do Ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pán vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako, no a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to víte, moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, to... nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsou ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale... No tak to moc ne, to jako, to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte, jak mluvit. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no některé mi už teda 88 taky. No tak, ale tak, když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, víte, takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jeře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže... mnoho společenských akcí?
1: No teďka ne, no, bývali... A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské dny, jo, taky dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme no, za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezké, přeju vám hodně zdraví.
0: Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 1:45. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: já
0: domě.
1: Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce, jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let. Já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ní nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich ptala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech. To slovo náplava, jak říkal ten pán, to je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlej, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky a ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovný chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, že to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezka, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní. Pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chyběl ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla. A fakt taky úplně brečím. A jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu. Takže jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo. Já úplně to prožívám. Já vždycky brečím, jo. Já, jako ona zemřela, co se jí stalo, a teď jsem z toho špatná. takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout, prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, jo. Co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec, už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo. Já jsem to ani na tom nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala. Jo, prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco, prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív, to se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak o mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech, ale. Po 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

A jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně

0: A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkáme jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nimi se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu teda velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivízt, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
1: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
0: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici. To až poslední roky se to nějak tak lhojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
1: Děkuji, Marie. Tady,
0: prosím?
1: Děkuju, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
0: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželovi mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
1: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
0: ano, ocenili to lidi. Ano.
1: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
0: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
1: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kručí pešek, co to povídáš? Co to meneš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
2: Vítáš buchví, kde? Já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem nikomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
3: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To nás táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Hazar Lužiku!
8: Hazar, to je hrozný!
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady!
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O to tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Kdo ty máš u sebe? Ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
12: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
13: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
14: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
13: Vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
14: Před jakou vrátnicí?
13: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
14: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
13: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
14: no,
13: samota no, jen pro náročné.
14: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
13: No a nezbláznil jste se, kdy tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
14: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
13: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
15: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
13: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
15: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
13: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
15: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
13: No, tak já pomalu půjdu, pane.
15: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
13: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
14: No kde? No venku, pod čírákem.
15: Bude to pro ně náramně romantické.
13: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
14: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
13: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
15: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
13: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
15: A udělal jste to někdy?
13: Ne.
15: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. Za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
13: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
15: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
13: No to je skutečně ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
15: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
16: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned zas víko přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhletím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
4: Malý se k nejde karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdál, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty němož před měsátkou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojevenek.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: O tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáším.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maru, že jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu no, chodíme.
7: Ale no, teď to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no, rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
7: No.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale
8: proč
7: bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? No tak, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě.
7: No,
8: já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už
7: no
8: dál
7: tak,
8: nemůžu.
7: No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víš, Maruš?
8: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska, to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U Holiče.
9: A prostě na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvažíš, čiláku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to koledoval.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
2: Ale co to máš porad s tím dědečkem,
3: člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec tlká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
8: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
9: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
10: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
11: To, já nic nevidím.
2: Pláběry, byšli z krků, byšli, nebo v ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
11: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante, trento,
11: ty, co
12: si to brumláš?
13: Hej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Psa ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pometlo.
2: To jsem...
13: Mám čím podpálit v kamnu.
2: To jsem musí něco říct.
13: Tak to řekni.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Pohortelu do tréto, tréto.
14: Kručí písek.
13: Co?
14: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to baraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberimbrö.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No a samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od staroměstského jezu? Jo. Aha. No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: No jo. Pak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastermany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastermanská povídačka. Hastermana si tam zahrál mistr Hastermanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hasterman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hasterman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte, který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastermanem. Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme, dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze.
4: To
1: se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastermana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Já už nemůžu, pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bonboniéru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. A jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Tě, dost dobrý pro vás. Když vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: Si nenechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit z pisovnic. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milostivá, co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, nač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte si, mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednou!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
3: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo,
12: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo,
12: vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne,
12: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 ouskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě. No.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít.

0: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
1: No, a ty, když se nad sebou zamyslíš?
0: No jo, fakt, obětujem se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
2: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
1: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
2: Ale ne, no to by byla základní chyba.
1: No počkej, jak to?
2: No naopak, povolíme mu to.
1: Jak to?
2: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku a my mu to pak sebereme.
3: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. Byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.